0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Dále. Dále.
2: Co jdu, profesore? Za minutu bude zvonit.
1: No a co?
2: Že už začne hodina.
1: Ano.
2: Ano. Už je čas, musíme jít.
1: Poslyšte, Hujere. Já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
2: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A já, jak už to vidím za výkladem, tak na to dostanu tak strašnou chuť, že až to zeslávám. A tak rychle nakoupím a jdu domů. Ale to nejdu, to já utíkám. A doma to všechno sežerem. Díváme se na televizi a já pak šahám a žeru, až na stole nezbyde nic. Tak jsem to sežral, povídám, a jdem spát. A o půlnoci se hledy probudím a zápasím se svým svědomím. A pak si řeknu, hovno. Do špajsky, uříznu půlku salámu a tu půlku žeru v posteli. Manželka ze spaní říká, jen ať mi neumastíš peřiny a spídá. A já taky usnu. A za hodinu se zase probudím a už to nevydržím. Vstanu a jdu sežrat tu druhou půlku salámu. A tak to jde až do rána. To pak snídám vepřový buček. Jak vám říkám, přátelé? Nevím.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pane Junek, mistře. Moje děti, jak se na kanapě kočkovali, hele, tak srazili tuhle plastiku a přerazili Andělíčkovi prdýlku. Nespravil byste to?
2: Pani, já jsem akademický malíř, já žádný prdýlky nespravuju.
1: Pane, to vám to udělal. Spravit Andělíčkovi prdýlku, no tak.
2: Pani, já jsem udělal slavikář pro děti a ty se podle něj učej už 10 let. Tak já nemůžu spravovat nějaký andělíčky, pochopte to. Já chci být zasloužilej umělec.
0: Rock Radio. Konec legrace. I got you.

0: Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je, pane provozní, co tu děláte?
2: Já tedy dodržuju kontrolování pracovní doby. Víte, že jsme si dali závazek v rámci zefektivnění. Co mi k tomu řeknete?
1: Co bych vám na to říkala? Noči mě chytly bolesti a tak jsem zaspala. Já se nedívám na porno jako někdo.
3: No dovolte.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš. Dovi, co s tou korvou dělá?
2: Jak dělá? Co dělá? Ona dělala? Co se měl dělat?
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Štěpánku, pořád mi nějakou básničku.
4: Ale básnička je dlouhá. A ty jsi tam 15 minut. Tobě stačí heslo.
3: Heslo. To je ono.
4: Něžné heslo. Něžné a přitom pádné. Musí vyjadřovat lásku i osudovost. Že je to na věky, to na ženský působí.
3: Svenulko, na věky. Zalezem do deky.
2: Rock Radio. Konec legrace.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Slušnej rok z vinilů.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Ahoj, tady Zakázaný ovoce.
2: 6. června se uvidíme v Praze na Střeleckém ostrově, kde pokřtíme naše nový album Mezi láskou a nenávistí. Na tomhle opener koncertě prostě nesmíš chybět.
1: Těšíme se na tebe, vstupenky pořídíš na Go Out.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
4: CZ.
8: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
9: Vše pro bagr CZ.
10: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
9: Vše pro bagr CZ.
11: Go, go, go, gorila.
12: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
13: Páchnoucí klimatizace po zimě?
14: V autě 40 stupňů?
13: To nechcete.
14: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
13: Jsme tu pro vás.
14: Klima Express.
13: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
14: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
13: Skočte si nakoupit.
14: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
13: Objednejte se na
14: klimaexpress.cz.
15: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
16: Hezké středeční ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Sněmovna bude dnes pokračovat ve schvalování přesunu částí pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí podle zákona o podpoře bydlení z obcí na úřady práce, které přerušila minulý týden. Část opozice se obává jejich přetížení a destrukce podpory bydlení. Obvodní soud pro Prahu 1 se dnes začne zabývat obžalobou na vládní hnutí SPD. Podle státního zastupitelství se hnutí dopustí

0: Chtělo podněcování k nenávisti, a to plakáty použitými v kampani před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Obžalobě čelí i šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura. Francie, která se v těchto dnech vzpamatovává z mimořádné vlny veder, letos zaznamenala nejteplejší jaro od začátku měření v roce 1900. Informuje o tom agentura AFP. Tento jev přitom postihl i další západoevropské země. Basketbalisté Nymburka porazili v úvodním finále NBL Pardubice 81-73 a vykročili úspěšně za obhajobou titulu. Rock Radio, počasí. Dnes bude celý den zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle taky bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 16 až 20 stupni Celsia, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně v Praze na Kbelské ulici. Máme tam před sjezdem na Novopatskou ulici směr Hloubětín hlášenou nehodu.
2: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
1: Rock Radio, rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci!
4: Necelý 3 minuty po 6 vám hezký ráno přeje Honza,
5: Anabel
0: a Zuzka.
4: Je středa 3. června. A mě napadlo, že bychom se mohli hezky na to ráno rozmluvit. Zuzka to nestihla před zprávama, tady to dělá každý den, je to novinka, já jsem se to teď rozvěděl, na to, že tady spolu 3 roky jsme.
6: Ty se rozmlouváš ráno.
0: Já se každý den rozmlouvám.
6: Meně. Ale té lípy se nevzdám.
4: No já jsem myslel spíš něco, jako na klavír hrála Klára Králová. Nebo roli Lorda Ralfa Rolfa hrál Vladimír Leraus. Na klavír hrála Klára Králová.
6: No takhle rychle už vůbec to jako...
4: Tak pojďme spolu. 3, 2, 1 a...
3: Na klavír hrála Klára Králová.
4: A hrála Metallicu, Nothing Else Matters.
1: Rock Radio.

0: Pokud jste nás ještě neodladili po této písničce, tak posloucháte Rock Radio Architects a dva roky starou pecku Curse, neboli kletba. Zní to většinou takhle.
1: Zní to jako kletba, jako že se někdo hodně naštval a na někoho seslal hněv všech bohů.
0: Jo, myslím si, že to bylo, že je to stvárněná hádka domácí, že v neděli u oběda. Každopádně máme 13 minut po 6. středa, přátelé, je na čase si zase rozdat další dva lupeny. I dneska rozdáváme Tři sestry Open Air Tour do Strakonic na příští týden, na pátek 12. června.
1: Je to tak, pokud o lístky máte zájem, tak klasika, napište si na Instagram, na Facebook, připište vaše telefonní číslo a po 7:30 zvedejte telefon.
0: Držíme palce, no a teď už další muzika, tady je tvůj oblíbenec.
1: Je, yeah, Doga, Laně jdou, jak jsi přišel na to, že to je můj oblíbenec.

0: Rádio, rokový kulendárium.
1: 20 minut po 6 se pojďme podívat na dnešní středeční nadílku s datem 3. června. Svátek slaví dneska Tamara, případně Kevin, Lešek, Palmíra anebo Palmíro. Mm-hmm. Kdyby si chtěla to dítě a nevěděla bys, jestli je to ten nebo ta, ať se rozhodne, až mu bude 18, tak to Palmíro je dobrý.
2: To je dobrý.
1: A, takže všechno nejlepší, hlavně všem Tamarám. No a jinak se pojďme podívat na muzikanty, tam dneska jak na požehnaně. 49 let slaví český zpěvák a skladatel Tomáš Hrbáček, frontman kapely Harley. Má. 62 let má německá zpěvačka Doro Pesch, původně zpěvačka kapely Warlock.
2: Tak lepší s ním, když týden nespím.
1: Já jsem to nechtěl říkat, ale je to krásný. 62 let, americký gitarista Kerry King, spoluzakladatel kapely Slayer. Hezký budíček po ránu. Krásných 70, americký zpěvák a kytarista, basista Danny Wilde z kapely Drum Runs.

0: A pohodička. Mimochodem kapela, která složila úvodní znělku, nebo její písničku použila jako úvodní znělku seriálu Přátelé. 74 let by oslavil americký klávesák Billy Paul z Lynyrd Skynyrd. Jsme to hráli s kapelou, já jsem se učil tyhle ty běhy na klávesi, tak to byl vždycky strašnej.
1: A naučil?
0: Jo, tak plus minus. 76 let má americká herečka a zpěvačka Suzy Quatro. Tak je to tvoje.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: Dneska je to vlastně takový skoro ženský, že je tam Doropeš, je tam Suzy Quatro, teďka seš tam ty, te tři holky takhle krásně věkově podobně.
1: No, nebuď drzej, seš kopačku s vrutem ve vzduchu.
0: Těším se na to. Za chvíli Oasis a Wonderwall.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
6: Atención, señoras y señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Stres.
7: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarashar!
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
9: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá, hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluji. Poké.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit hodně.
11: Řešení je Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Řešení je Acema.
10: A co když potřebuju 20 milionů?
11: Řešení je Acema.
10: A 30?
11: Acema.
10: A 40?
11: Acema.
10: A 50?
11: Acema. Jde to i bez banky.
10: Hele, nezasekl ses?
11: Ne.

0: Oasis a Wonderwall, minutu po půl sedmí na Rock Rádiu. To je song, který je vždycky zakázaný, když si jdeš koupit novou kytaru, aby si na ní hrála v obchodě zrovna tohle.
1: Jo, si to hrajou všichni.
0: Muzikanti a prodejci tohle nedá vidí, protože to hraje každý, protože jsou taky čtyři akordy.
1: Já si s dovolením dožvejkám mysli, jo, Zuzi, dáš nějaký zprávy. Rockin'.
2: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minute, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 5. června v Jihlavě. Lístky máme, plaťte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
3: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
2: Rock Radio. Co se děje?
4: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Letošní jaro v Česku bylo nadprůměrně teplé a současně nejsušší od roku 1961. Od začátku března do konce května spadlo v úhrnu jen 89 mm srážek, což bylo o 57% normálu z let 1991 až 2020. Litevský parlament schválil mírnější podobu reformy týkající se veřejnoprávní televizní a rozhlasové stanice LRT. Navzdory úpravám v navrhovaném zákoně mediální organizace varují, že by nezávislost vysílání mohla být ohrožena. Tenista Jakub Menčík se poprvé v kariéře probojoval do grandslamového semifinále. 20-letý rodák z Prostějova porazil v úterním čtvrtfinále Roland Garros na pařížské Antuce o rok mladšího Brazilce Joao Fonseku 6-4, 6-3, 7-6.
2: Rock Radio. Počasí.
4: Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přehánkami, ojediněle taky bouřkami. Během dne od západu, kromě Slezska a východu Moravy, bude srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů Celsia.
2: Rock Radio. Doprava.
4: Stále se řeší nehoda v Praze na Kbelské před sjezdem na Novopatskou směr Hloubětín. V Karviné se boural na Bohumínské ulici a v Trutnově v ulici U Brány.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio.
0: Zuzko, díky, my jedeme dál. Dobrou chuť, pokud zrovna skýdáte. To platí pro tebe, Hrabel.
1: Děkuji pěkně.
0: Není záč, když si dáme, já vám tejšu, dying for an angel.

0: Avantasia, Dying for an Angel, umírat pro andílka v 6 hodin a 38 minut, to já
1: nemusíš
0: tady znám.
1: Nemusíš pro mě umírat, jsi moc hodnej.
0: No tak já se právě snažím, ale ty mi každý den přineseš kávu, zní se tak jako zeleně čoudí vždycky, říkala, tak...
1: Strychnin do kávy.
0: Dneska už to přijde. Máš nějakou novinku zvířátkovou, jsi říkala?
1: Mám zvířátkovou novinku, sabatoni šli za kmotry malýmu nosorožečkovi do plzeňský zoo, protože jak jistě víte, tak už tento pátek startuje Metal Fest a takže každý rok je to tradice vlastně, že tam dorazí nějaká kapela a pokřtí nějaké novorozené zvířátko, tentokrát to byl nosorožec a prosím tě, dostal jméno Karel, což by člověk asi úplně nečekal, jakože zrovna od téhle kapely dostane takovýhle ryze český jméno, ale abych to objasnila, tak je to vlastně podle maršála letectva Karla Janouška, jehož příběh sabatoni zhudebnili ve skladbě Far From The Fame.
0: Já jsem si myslel, že to bylo podle mě, že mě pojmenovali.
1: A ty
0: to bych opravdu
1: dobře,
0: nečekal, přátelé. A nic. Takže asi bude muset...
1: Karel se vrátil k nám do Rokrádového studia. Krásný.
0: Přišel se podívat, kde má ptáčka.
1: Já jsem nějak kocoura Karla.
0: Jo?
1: Jo.
0: A měl Karla?
1: Jak to myslíš, že jsi měl Slavíka?
0: Nebo? No. Jsem rád, že jsme se od nosorožce dostali dalšímu zvířátku. Přátelé, pokud byste chtěli vidět Karla Janouška neboli malýho nosorožce v plzeňský zoo, tak se jděte podívat. A kdybyste náhodou chtěli na Metal Fest, který teda startuje už tenhle ten pátek, tak ještě si můžete koupit lístky na internetu.
1: Ano, ještě to stíháte.
0: Tak, no a my už jdeme na další muziku, teda za chvíli. Dáme si Van Halen a jich Jump.
2: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará žena?

0: 1 za 8999 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea Lion 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulu

0: 33. Na zápase jsme Under Armour makes
1: you better. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu, nemáš nějakou radu?
3: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
2: Kazbet? A v čem jsou jiný?
3: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
2: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
4: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
0: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
5: Ratatadadadatrička, ratatadadadatata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, byla, byla.

0: Josef Gabčík, rotmistr Jan...
1: Strejda Proc a jeho projekt Proteus, loňská novinka Anthropoid, který teďka vyšlo k výročí operace Anthropoid. Novej klip, videoklip, mrkněte se na YouTube, je to moc pěkně udělaný a hlavně se tam klukům povedlo licencovat záběry z filmu Lidice, takže to má ty správný koule takový, jaký to má mít. No a my, jak jsme tady před chvílí mluvili o nosorožci Karlovi, tak jsme v zápalu boje samozřejmě zapomněli, že kromě toho, že v pátek začíná Metal Fest, tak Sabatoni, který nosorožce pokřtili,
2: ano.
1: Tak tam dneska mají solo koncert, na který jsme rozdávali i lístky, že jo?
2: Dokonce.
1: Ano, takže dneska večer, 3. Sabatoni, no, Florian se, ne, my jsme to rozdávali.
2: Fakt?
1: No.
2: Vidíš, to jsem už zapomněl, jak už to bylo dlouho.
1: Dobře, jo.
2: Pardon, no tak víš, že jsem rybička Doris, že mám 3-4 paměť, tak to je v pohodě, to už bylo minulý týden třeba, tak už to nevím, že jo. Ne, minulý týden bylo něco jiného. To už bylo díl, ale potom
1: měsícem.
2: Že jo, no tak to
1: jak
2: víš,
1: to pak namaluju,
2: můžu si já před měsícem pamatovat, co bylo. No.
1: Každopádně, kdybyste na Sabatony chtěli vyrazit a poděkovat jim za to, že nám pokřtili tady nosorožčíka, tak dneska večer můžete, ještě jsou lístky
2: jinak
1: na netu.
2: Zuzka měla docela dobrý point, já jsem říkal, že je maličkej ten nosorožec, a Zuzka mě upozornila na to, že má asi 400 kilo to mládě. No víš, on zase tak maličkej není. A říkal, tak já vidím miminko, to je jedno prostě.
1: Jo,
2: to
1: přesně,
2: maličkej nosorožíček. To, že se narodil s 80 kilama vlastně v mojí váze, to už nikoho nezajímá.
1: Jako chudinky ty nosorožčice, že to vždycky musí takhle vyprdnout a už je to takový, že by to neuvez nákladňák.
2: No, tak oni taky mají 2 tuny, takže to odpovídá.
1: Jo, to je vlastně pravda, no. To je jak jedna moje sousedka. No tak jdem dál, Faith No More, Midlife Crisis na Rock Radio.
2: Tak, snad nás neposlouchá.
1: Ne, ta ne.

0: Saul Beckman a jeho She's So High, ona je tak vysoká. A nebo zmaštěná, teď je večer, nevím, co to znamená.
1: Tal Batman.
0: Tal Batman. Že dneska něco říkám, je středa.
1: Dnes je středa a vzhledem k tomu, že je 6.58, tak je ideální čas na to dát si zprávy.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
4: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nadrý, brds.cz.
6: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
7: 每一件漂亮的T恤条纹多多, 品质保证, 只需要您的几条个人信息和银行卡号.
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
9: Metal Fest Opener.
10: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
11: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
10: Dorazí kultovní Anthrax.
11: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
10: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
9: Metal Fest.
10: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
12: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.
13: Rock Radio. Zprávy.
14: Hezké středeční ráno, máme krátce po 7, jsou tu další zprávy. Ministerstvo spravedlnosti prověří okolnosti podmíněného propuštění podnikatele Romana Janouška z vězení. Informoval o tom server Seznam zprávy. Úřad se bude zabývat postupem soudů i posudky Janouškova zdravotního stavu. Podle znalců byl v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci. Server ale zjistil, že se Janoušek už několik měsíců po propuštění účastnil.

0: měl cyklistických závodů a později i lyžařských. Elektronizace správy voleb bude naplno spuštěna až od roku 2028. Odklad sněmovna zrychleně a jednomyslně schválila už v úvodním kole spolu s usnadněním hlasování pro zrakově postižené. Kvůli němu budou kandidáti na senátory i prezidenta nadále vybíráni ze samostatných hlasovacích lístků, nikoli z jednoho společného, jak s tím zatím počítá zákon o správě voleb. Americké ozbrojené síly odrazily íránské raketové a dronové útoky na Kuwait a Bahrajn a provedly obranné údery na cíle na íránském ostrově Kešm. Vzájemné útoky se odehrály navzdory příměří, které v oblasti Perského zálivu platí od dubna. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila na Roland Garros do semifinále 4 hry. S americkou spoluhráčkou Taylor Tansendovou porazili na antuce v Paříži belgicko-slovinskou dvojici Kempenová Klepačová 6-1 6-3.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle taky bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů Celsia na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Praze se boural na jižní spojce na úrovni Lanového mostu směr Černý most. Srazila se tam dodávka s osobákem. Řeší se nehoda taky na Kbelské před sjezdem na Novopatskou směr Hloubětín a potom se boural v Karviné na Bohumínské ulici.
1: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Pěkný středeční ráno vám přeje Honza,
4: Anabel
0: a Zuzka.
3: 4 minuty po 7 ve středu 3. června. Přátelé, už za půl hodinky budeme rozdávat 2 lupeny na 3 sestry Open Air do Strakonic na příští pátek 12. června.
4: Přesně tak, kdo si ještě nenapsal, máte jedinečnou příležitost zhruba ještě půl hoďky na to si napsat. Messenger klasika, znáte to, připište telefonní číslo a zvedejte telefon.
3: A ty si ještě chtěla někoho pozdravit?
4: Ne, to teď ještě ne, on není v práci.
3: No dobře, tak ještě nikoho nepozdravujeme, nic vůbec, jako kdyby jsme nic neřekli, tak si pojďme.
4: Ale můžu říct, že dneska je středa.
3: Děkuji, super. Hele, už nemusíme ani ne, že bychom šli domů, jsem všechno řekli už.
4: Já bych šla, dnes je středa a za chvilku Iron Maiden.
3: Nebo ne, za chvilku, dáme si to teď.
4: Dáme si to teď
3: hned. Snídaní, protože ta písnička se jmenuje Wickerman, tak dobrou chuť.
4: Já dojím to mysli, díky.
1: Radio.

Rock Radio. Rockovej výrok. Metaláci jsou nejlepší lidi na světě. Hluční, ale moc milí. Doro Peš.

0: 14 minut po 7 hodině raní posloucháte Rock Radio Rockový rozjezd a song Heaven With You, nebe s tebou, který naspívala zpěvačka Doro Pesch, německá královna metalu, nebo celkově vlastně královna metalu, jedna z prvních metalových žen, která dneska slaví 62. narozeniny.
1: Jak to utíká ten čas, viď?
0: No to včera bylo úterý, viď? Dneska je středa, zítra prosinec.
1: To je neuvěřitelný. Každopádně řekneme si o ní pár zajímavostí, jako klasicky o všech oslavencích.
0: Pojď do mě.
1: Je to veganka a podporuje ochranu zvířat. Dokonce spolupracovala i s organizací PETA a co je zajímavé, že si nechává vyrábět pódiový oblečení, který sice napodobuje kůži, ale
0: není to umělý.
1: Je to umělý.
0: To je hezký.
1: Protože samozřejmě rockerky chodí v kůži, ale ona to nechce mít prostě ze zabitýho zvířete, takže to dělá z nějakýho hekšusu.
0: Že to má ze zabitýho polystyrenu.
1: Co je zajímavý, to přišlo mně teda zajímavý, že se nikdy nevdala a opakovaně uvedla, že se vědomě rozhodla nevdat a nemít děti, protože chtěla všechen čas věnovat hudbě a fanoušci vlastně jsou taková její rodina a má je po celém světě. Takže mě to teda nebylo vědomí, bych chtěla zdůraznit.
0: Od teď to budeš říkat taky?
1: Jo, budu se snažit se tvářit, že to bylo moje vědomé rozhodnutí a teda někdo konečně přijde s prstenem.
0: Až přijdou z takového toho zlepičího magazínu se tě na něco zeptat a jo, řekneš, jo. No to
1: bylo
0: já jsem vždycky...
1: Víte? Já jsem potom toužila zůstat svobodná ve 40, takže já to teď užívám a fanoušci jsou moje rodina.
0: Ano. Tak díky za vhled do Doro Pesch. My samozřejmě přejeme tady za celý Rock Radio všechno nejlepší. Děkujeme, že i v tvrdý muzice jsou nějaký paní, že to není jenom dominanta pánů. A posíláme Láďu Křížka a Tanžu, kam jen jdou lásky mé na Rock Radio.

0: 7 hodin 22 minut, rokovej rozjezd na Rock Rádiu a Manic Street Preachers s peckou It's Not War, Just the End of Love. Není to válka, jenom konec lásky.
1: Já jsem chtěla připomenout, že dnes je středa.
0: To je hezký.
1: A my k tomu samozřejmě máme jednu zásadní informaci, a to, že jako každou středu k nám dorazí hvězdný host.
0: Ke Kamilovi už v 9 do rokovýho dopoledne a tentokrát to budou páni z Vítkova kvarteta.
1: Ano, a víme kteří?
0: No tak je to kvarteto, počítám, to je taková ta
1: že
0: hra, ne?
1: Že budou 4.
0: Asi doufám, že jo.
1: No to se sem nevejdou podle mě do studia, tak je budeme muset zredukovat. Buď nějaký počká na chodbě, nebo podle mě dorazí třeba jenom půlka z kvarteta.
0: Tak to
1: takže to bude
0: ten,
1: duo.
0: Ten,
1: no, z kvarteta to je rázem bude duo.
0: For, že jo, my máme kapelu, jo. Co to je, kvarteto, jo? Kolik vás tam je? Jsme tři, já, brácha.
1: Není, krásný
0: už
1: počty.
0: V 9.
1: Kdo by to v 9 nestíhal, nebo musel někam narychlo odběhnout, nemusíte plakat, protože vše najdete ještě dnes na streamovacích platformách a případně na našem webu www.rokovýradio.cz v podcastech.
0: A za chvíli další muzika. Dáme si YouTube a Pride.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
11: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
12: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
13: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
12: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
13: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
14: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
15: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
16: www.projektantbudoucnosti.cz

0: Tohle jsou YouTube a jejich Pride na Rock Rádiu minutu a něco po půl osmí. Čekají nás zprávy se Zuzkou, nálada u stolu je byla. Zuzka je natěšená, tváří se, že ukazuje tedy na mě, že mi podřízne. Dobře, no, tak je vidět, že dneska mé kolegyně mě milujou, tak si pojďme dát zprávy.
1: Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio, co se děje?
2: Hezké ráno, krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Letošní jaro v Česku bylo nadprůměrně teplé a současně nejsuší od roku 1961. Od začátku března do konce května spadlo v úhrnu jen 89 mm srážek, což bylo 57% z normálu z let 1991 až 2020. Litevský parlament schválil mírnější podobu reformy týkající se veřejnoprávní televizní a rozhlasové stanice LRT. Navzdory úpravám v navrhovaném zákoně mediální organizace varují, že by nezávislost vysílání mohla být ohrožena. Tenista Jakub Menšík se poprvé v kariéře probojoval do grandslamového semifinále. 20-letý rodák z Prostějova porazil v úterním čtvrtfinále Roland Garros na pařížské Antuce o rok mladšího Brazilce Joao Fonseku 6-4, 6-3, 7-6.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů Celsia, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Opatrně na pražském okruhu směr Karlovy Vary na sjezd na D6 na exitu číslo 26 narazilo auto do svodidel a bouralo se taky v Karviné na Bohumínské ulici.
1: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz

0: Ať jste chromí nebo zdraví, ať běháte nebo chodíte, tohle je Rock Radio, rokový rozjezd 7 minut po půl osmí a Beast in Black, Sweet True Lies. Anabelka se zvedla, přispěchala na pomoc.
1: Podle mě se mi zamotala hlavu, že mi budeš muset za chvilku tady zvedat z podlahy, takže...
0: jako se spřemka podlahy.
1: Příště mi to řekni dřív než za 4 sekundy před vstupem, děkuji.
0: Dobře, já se strašně omlouvám a ti koupím chodítko k narozeninám. Kde máš narozky?
1: Už jsem mi měla, jestli si to nepamatuješ, byl jsi u mě před barákem s Pugem.
0: No jo, vlastně, to jak jsme ti šli opravovat trubky. No
1: a vytáhli jste mě ze sprchy a měl jsem z vás smrt z vyděšení.
0: Každopádně je na čase si po půl osmí, protože je dneska středa, jak ty říkáš, zase rozdat dva lupeny někomu, kdo dneska narozky mít nemusí, ale bude mít štěstí, že ty lupeny na tři sestry na příští týden na 12. června dostane. Takže do Strakonic posíláme...
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Hausbrand Café, per favore?
4: Sì, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
7: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
8: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
11: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
12: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
13: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
12: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
14: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
15: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
16: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
17: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra.
0: Rock Radio. Je 7 hodin 41 minut, jsme zpátky v éteru a rozdáváme dva lupeny na tři sestry. No a dneska nám nějak nefunguje telefon. Takže
1: vůbec.
0: Tady máme takový úplně operační řešení. Máme tady Martina. Já jsem se ani nezeptal, Martine, odkud seš?
18: Já jsem ze Škudry, to je taková vesnička u Strakonic, já nevím, 15 kiláků.
1: Škudra, to je dobrý, to Škudra, ještě nezdáme, to zařadíme vedle Horního Maršova. Jedem do Škudry.
0: Takže to budeš mít kousek, ale.
18: Jo, jo, jo.
0: Super, no prosím tě, ty zníš nějak hrozně mladě.
18: Je mi 21.
0: No tak Ježíši Kriste, to jsme se trefili velice dobře, protože ty jsi psal, že by si rád vzal svou maminku, která tři sestry miluje, a že by si jí takhle udělal radost, to je strašně hezký. Svátek matek už byl?
18: Jo.
0: A nechceš třeba...
18: Nechceš... Koupím jeden lístek a vezmu ještě bráchu, ten taky bude mít radost.
1: Takže
18: a rovnou nás tam odveze, protože on nepije.
1: Takže celá rodinná akce to bude, tam bude to celá rodinka, to je krása.
18: Jo.
0: No tak prosím tě, tohle to je fakt strašně zvláštní, které jdou z toho odposlechu. My ti přejeme, abyste si to užili. I s bráchou, i s mamčou lístky posíláme. Prosím tě, vydrž nám ještě Martina na telefonu a jinak ti přejeme krásný ráno.
18: Jo, všem taky, díky.
4: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
1: A teď už Nirvana, About a Girl.

0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Ačkoliv městečko Chýně nepatří k největším, podle Wikipedie tam žije 5000 obyvatel, co se historie týče, tak patří k těm vůbec nejstarším. Vždyť před 3 lety oslavili Chýňáci 750 let od vzniku a na katastru obce se našly první pravěké pece na železnou rudu na našem území. Ovšem Chýně není jen historie, lidi tam na plný pecky žijí i teď. Důkazem budíš třeba automotovýstava, která tam bude již tento víkend. Když jsem se ptal kámošky Martiny, která je hrdá Chýňanda, co si pod tím mají návštěvníci představit, doslova mi napsala: hele, je to vlastně naprosto to pohodová akce party motorkářů z toho našeho města. K vidění budou jak poctiví veteráni, tak elektrický novinky, babety a mopedy, ale i pořádný 12 kila s koulema. Od naháčů po Endura, od Velorexu po Porsche. A s klidem lidem řekni, že to bude krásná podívaná, příjemná zábava, a to i pro ty nejmenší. Děti si můžou zkusit zabagrovat, bude malování na obličej, naši hasiči krom ukázky jejich nového auta udělají dětem spousty pěny na blbnutí. Co ještě k sobotní chýňské akci dodat? Schválně jsem se díval na stránky města Chýně a všichni považují za nejdůležitější, že to bude především pohodová akce pro všechny, kteří jsou nebo ještě nezapomněli být klukama a holkama ve věku někde mezi 0 a 99 lety. Prostě přijďte a pobavte se, uvidíte, že ještě existují místa, kde se lidé umí bavit.
0: Rock Radio, Motokeci. Rock Radio, slušnej rok z kazeťáků a VHSek.

0: Red Hot Chili Peppers dohrávají jako poslední song před 8 hodinou na Rock Rádiu. Tell me baby, řekni mi bábo, řekni mi, jestli budou v 8 zprávy.
1: A tvoje babička ti tady může potvrdit, že máme teďka před sebou zprávy.
0: A ty fakt zníš jak Jirka Lábus takhle, hele.
2: Víte, já jsem Jirka Lábus v reinkarnaci s kozama, tak to tam pust.
0: Takový krásný chlap.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Vůně benzínu, řev motorů a pořádná dávka adrenalinu. 6. a 7. června 2026 ožije Kotlina Sedlčany rallycrossem, mistrovstvím zóny střední Evropy. Těšte se na napínavé souboje jezdců, bohatý doprovodný program, skvělé občerstvení a zábavu pro celou rodinu. Přijďte zažít víkend plný rychlosti, emocí a skvělé atmosféry. Rallycross Kotlina Sedlčany. Na akci své autoklub RAC Sedlčany.
6: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
7: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
8: Potisk, potisk, dárky, bilabil, CZ.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké ráno, máme minutu po 8, jsou tu další zprávy. Sněmovna bude dnes pokračovat ve schvalování přesunu částí pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí podle zákona o podpoře bydlení z obcí na úřady a práce, které přerušila minulý týden. Část opozice se obává jejich přetížení a destrukce podpory bydlení. Obvodní soud pro Prahu 1 se dnes začne zabývat obžalobou na vládní hnutí SPD. Podle státního zastupitelství se hnutí dopustilo podněcování k nenávisti, a to plakáty použitými v kampani před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Obžalobě čelí i šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura. Francie, která se v těchto dnech vzpamatovává z mimořádné vlny veder, letos zaznamenala nejteplejší jaro od začátku měření v roce 1900. Oznámila to agentura AFP. Tento jev přitom postihl i další západoevropské země. Basketbalisté Nymburka porazili v úvodním finále NBL Pardubice 81-73 a vykročili úspěšně za obhajobou titulu.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, taky bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší

0: Teploty naměříme mezi 16 až 20 stupni Celsia. Na severovýchodě Moravy a ve Slezsku bude kolem 22.
1: A dnešní moudrá lidová pranostika praví. Na svatého Antonína broušení kos započíná. Jo? Podotýkám, že to jsou kosy, ne kozy.
2: Já jsem si právě říkala, jak chceš brousit kozu, teď jsem si to představovala, měla jsem ty trouhelníky nad hlavou, tak dobrý, tak pořádku.
1: Jako, myslím, že některý chlapi vědí, jak brousit kozu, abych to tu nerozmazával.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: V Karviné se řeší nehoda dvou osobáků na Bohumínské ulici. Boural se ve Strauském tunelu směr Smíchov. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, auta blokují provoz. A pozor taky na Pražském okruhu. Tam se řeší nehoda na exitu číslo 26. Je to na sjezdu na D6 směr Karlovy Vary.
3: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz. Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci! Co nejvybroušenější kozy vám přeje Honza.
2: Anabel.
0: A Zuzka.
1: 4:04 ve středu 3. června. Přátelé, já se omlouvám, to je fakt v té lidový pranostce, já se za to nemůžu. Já vím, že zase pan Jaroslav ze Zlína teďka má doma posvícení, protože mu houplo v koníkovi, jako z toho, že chce brousit kozu, ale jako stalo se.
2: A zemědělci právě vytáhli svoje brusky a došli pro ty nebohý domácí zvířata a říkají si, jak to ten Danda myslel, tyjo.
1: Já bych chtěl jenom říct, že takhle jsem to nemyslel.
2: Tak doufejme.
1: Ani nějak jinak samozřejmě. Každopádně čeká nás poslední společná hodinka, než tady uvolníme místo dnešním hostům, což je Vítokovo kvarteto. Takže na ně se těšte, povídání s Kamilem v 9. No a po půl si dáme tradiční středeční hospodský kvíz, který pro nás zase tenhle ten týden Zuzka navařila. Řekneme téma nebo neřekneme?
0: Ne, to bude překvapení.
2: Jaj.
1: Já už teď jsem úplně napjatej.
2: No, já jsem načatá.
1: Tak si radši pojďme dát muziku. Ozzy Osbourne nám zapěje Shot in the Dark, výstřel do tmy.
3: Rock Radio.

0: Chvíle napětí. Umf. Richter und Henker. Nevím, co to znamená, přestože jsem maturoval z němčiny. Každopádně máme 13 minut po 8 hodině, posloucháte Rokový rozjezd a Rok Rádio. A dneska je středa, 3. června, mohli bychom se jít podívat na nějaký historický okýnko. Co ty na to?
1: No, tak nerada, ale dobře.
0: Já tady mám teďka takovou rychlovku jenom. Rok 1967, to ti byly 3 roky. The Doors vydali single Light My Fire pro rádia. Zajímavý ale bylo, že na albový verzi, nebo možná bychom se mohli pustit, počkej. No. Víme, co to je. Víme, co to je. No, tenhle ten single má na albový verzi 7 minut a... Už je pryč. A oni ho museli...
1: To nemělo 7 minut, to mělo tak 30 sekund.
0: No, to stačí. Oni ho museli pro rádia zkrátit na 3 minuty, takže ze 7 minut udělali 3, což je teda pro muzikanta, který něco složí a dá dohromady, jako strašný masakr, že většinou tak... se to krátí třeba ze 4 na 3, z 5 na 3, ale jako ze 7 minut na 3 už je jako hustý. Takže otázka na tebe je, seš fanoušek prodlužování nebo zkracování?
1: Samozřejmě prodlužování, jak jinak.
0: Já taky. Tak jsem rád, že jsme se shodli. Škoda, že spolu nechodíme. Tak jdem dál. Harley, zrzy, zrzy na Rock Rádiu.

0: Def Leppardi a Láska kouše. Kdyby vás zajímalo, jak my dva se tady koušeme láskou, tak jsme odhalili pravdu o naší lásce na našich Instagramech. Takže nás samozřejmě sledujte a koukejte, jak moc se milujeme s Honzíkem.
1: Ano, jsem z toho smutný. No a kdybyste chtěli vědět, zač je toho loket v sobotu, anebo zač je toho v pátek hlava, protože tam všude se Anabel bude pohybovat, tak vězte, že se konají další zastávky festivalu Rock In.
0: Je to tak, v pátek se budeme veselit, doufám, že ne v dešti, protože zatím předpovědi nejsou moc optimistický.
1: No, jako já bych ty pláštěnky sebou
0: já
1: přeci jenom
0: radši.
1: Já jsem
0: chtěla právě instruovat, že kdo se chystá v pátek do Jihlavy, rozhodně bych si vzala deštník či pláštěnku, ať potom nespláčete nad výdělkem. Každopádně tam budeme mít rockrádiový stánek, kde budeme prodávat pláštěnky, takže kdo doma nemá, může si ji zakoupit na místě u našich krásných hostesek.
1: Kdybyste ale chtěli přinést nějakou svojí, tak vězte, že schválený barvy na Rock In jsou růžová a fialová.
0: Krásný, takže s tou uděláme duhový festival.
1: No, prosím.
0: No a pro jednoho z vás tady máme 10 lupenů a je to zcela jednoduchý, stačí, když se vyfotíte se svojí partičkou a zašlete nám tento snímek na studio@rokoviradio.cz a máte na to čas do zítřejších 15 hodin.
1: Ano, v pátek ráno potom tady nějakýho šťastlivce zase pořádně vyhlásíme po 8 hodině a budeme mu tady gratulovat a už je to potom v té hlavě naseká sám.
0: No a kdo to má do hlavy daleko, tak se vidíme v sobotu v Lokti.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Za chvíli Mr. Big.
0: Pan Velký. Shine.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor. Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Atención, señoras y señores.
6: La Tropical Party opět roztančí smíchu.
5: Stres.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
5: La Tropical!
6: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
5: Yesom!
6: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
5: Awara šar!
7: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
8: Hele, nezaseko ses?
9: Ne.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weberva Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na dek.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
14: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
15: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: www.pragueboats.cz.
14: Už vím.
15: Tak vzhůru na palubu.

0: Mr. Big, I shine, sviť, měsíčku sviť, ať mi šířiť, 2 minuty po půl devátý. Tak to je ta básnička, ne?
1: Fakt jo, já to moc neznám, já jsem chodila do školy do Belgie, takže já tady ty lidový pranostiky a moudrá básně nemám úplně tak zmáknutý, ale...
0: Počkejte, Belgie u Teplic, to je ono?
1: To je ono, ale jedno vím jistě, že Zuzka si dá zprávy.
0: Sport.
1: To jsou sportovní zprávy, to jste mě opravdu.
2: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Sport.
3: Basketbalisté Nymburka porazili v úvodním finále NBL Pardubice 81-73 a vykročili úspěšně za obhajobou titulu. Tenista Jakub Menčík se poprvé v kariéře probojoval do grandslamového semifinále. Rodák z Prostějova porazil v úterním čtvrtfinále Roland Garros na pařížské Antuce o rok mladšího Brazilce Joao Fonseca 6-4, 6-3, 7-6. A tenistka Kateřina Siniaková postoupila na Roland Garros do semifinále 4 hry s americkou spoluhráčkou Taylor Tansen. Porazili na Antuce v Paříži belgicko-slovenskou dvojici Kempenová, Klepačová 6-1, 6-3.
0: Hezký zprávy, díky.
2: Rock Radio, doprava.
3: Ve Zlíně opatrně na třídě 3. května srazily se tam 2 osobáky, v Plzni se bouralo na Račické ulici a v Praze se řeší nehoda na Radlické.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.

0: Je 8 hodin 37 minut a tohle byly Satisfaction a jejich 2 roky stará pecka. Mahoy own Jesus. No a je středa 8:30, co zase je tady?
1: Jesus Lord, ne, nevím.
0: Co se stalo?
1: A řekla jsem to také nevhodné slovíčko, keď byl zapnutý
0: a
1: mikrofon. No, to nemůžu říct, protože bych dostala pokutu a nevím, jestli už tohle bylo slyšet. To tak bylo to velmi hraniční. Ano.
0: Jo, jako italský.
1: No,
0: jako,
1: no. Ale una pizza.
0: E ne piapola.
1: Una pizza ne apola.
0: Kriste, Ježíši.
2: Rock Radio. Hospodskej kvíz.
0: No tak jsem zvědavý, jestli podobný picoviny budeme si dávat teďka k jídlu, samozřejmě myslím, i tady v hospodském kvízu.
3: Jak jinak?
0: Je středa, takže tady Zuza di Napoli, nebo Napoli, jak se to prostě paní z Napole, nám dneska připravila hospodský kvíz.
1: Lekce angličtiny s panem Dandou do
0: italštiny.
1: Ježiš, to jsem řekla japonštiny. To já si jdu lehnout jako na to, že je středa docela dobrý.
0: Řekneme téma? Neřekneme téma.
3: Ne, neřekneme téma.
0: Dneska to bude tajný teda.
3: No.
0: Dobře. Takže dneska klasický hospodský kvíz, má ho v dikci tady naše Zuzanka, Zuzané Čička, abych byl správný Čechám, a můžete si vybrat, jestli budete soutěžit se mnou nebo s Anabel. Takže pokud si chcete zahrát, tak vytáčejte telefonní číslo k nám do studia 725-844-424 a uvidíme, kdo se dovolá.
1: Ty si ho pamatuješ, ty ses nekoukal tamhle na okno.
0: No, pamatuju.
1: Ty jsi dobrý normálně.
0: Takže 725-844-424, za chvíli jsme zpátky.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Base in na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce. Prodej na Base in.cz.
2: Base in Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů?
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
6: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Objednejte se na
6: klimaexpress.cz.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
9: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
10: vybrat dobrý materiál
9: a vybudovat náš domov.
11: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
12: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart. Partner pro vaše úspěšné podnikání.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Hospodský kvíz. Poraz pandu.
1: A jsme tady 8 hodin 43 minut na našich hodinách a na telefonu Roťák z Písku, teďka momentálně někde na cestách. Roťáku, dobrý ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ránko.
1: Tak prosím tě, ty jsi dneska na kvíz vybral mě, takže já už tady suším slzy a předávám to Zuzce.
4: Tak jo. Dnešní kvíz bude o oslavenkyni. Doro Peš.
1: To...
4: Už jsme o ní dneska něco říkali, ale to ve kvízu samozřejmě nebude.
1: To budu mít Peška.
4: To doufám, že budeš mít Peška. První otázka je, když Doro se svou kapelou Warlock v roce 1986 poprvé vyrazila na velký evropský turné, dělala před kapelu jedný z největších metalových legend světa. Která kapela to byla? Za A Judas Priest, za B Iron Maiden, anebo za C Metallica?
2: Taky jako dobře, Metallica. Mm-hmm.
1: Tak Judas Priest.
4: Jak to víš?
1: Typu. No, v té době.
4: Tak si to typnul? Dobře.
3: Taky bych tipláčko. Skromně tady jakože od boku.
4: Tak. Jenom k tomu teda takový info. Zpěvák Judas Priest Rob Halford byl pro Doro obrovským vzorem a právě během tohle toho turné se z nich stali doživotní přátelé.
1: No, to je hezký.
4: Tak jo. Je to 1-0 pro pandu. Jdeme na další otázku. Doro si vyzkoušela taky herectví. Zahrála si jednu z hlavních rolí, bojovnici ve fantasy filmu. Jak se tento film z roku 2006 jmenuje?
1: Xena Válečnice.
4: Za A. Barbar Conan. Za B. Anuk Cesta bojovníka. A nebo za C. Xena.
2: Ježiš. To tak dám. Bčko.
4: Typuješ Anuk Cesta bojovníka.
1: To v Barbarovi Konanovi podle mě nehrála, to je takový, no i když já nevím, no a tak... No.
3: Já bych tipla Konana teda.
1: Jo, tak dáme Ačko.
4: Fakt jo, no, tak je to špatně,
3: tak je to
4: správně
3: Bčko.
4: Je za B, ano,
3: tak
4: cesta promiň, bojovníka.
3: Jsem tě svedla na špatnou cestu, já jsem mohla.
4: Je to 1-1. Doro pro tento film složila dokonce i kompletní soundtrack a natáčení v drsných horských podmínkách si tak užila, že se v roce 2014 vrátila i do pokračování filmu Anuk 2.
1: A co tam hrála?
4: Bojovnici.
1: Tu Anuk? To je ten Anuk, ne?
4: Jako neviděla jsem to, takže nevím.
3: Nanuk.
1: Nanuk 2?
4: Ten Nanuk. Můžeme Nanuk se na to podívat někdy.
1: Korneto vrací úder, no tak pojďme dál.
4: Tak poslední otázka, je to 1-1. Když bylo Doro 16 let, onemocněla vážnou života ohrožující nemocí. Strávila téměř rok v nemocnici, což ji paradoxně motivovalo k tomu, aby se stala profesionální zpěvačkou. O jakou nemoc šlo? Za A tuberkulóza, za B borelióza, anebo za C zápal plic.
2: To je tam Bčko.
4: Typuješ boreliózu?
1: No mně se ta borelióza tak líbila nejvíc, teda ne, že bych ji chtěl, ale...
2: Tak jdu taky dej.
1: Že jo, tak já dám taky Bčko.
3: Fakt, já jsem jí měla a nechcete, to vám pomůžu.
4: No, nebyla to tahle ta nemoc.
1: Sakra!
3: Byl to zápal plic, viď?
4: Byla to tuberkulóza.
3: Fakt, jo.
4: A dodám k tomu, že Doro v rozhovorech často zmiňuje, že tento nelehký boj o přežití dodal sílu překonávat ty nejtěžší překážky. Tehdy si na nemocničním pokoji slíbila, že pokud se uzdraví, zasvětí celý svůj život výhradně hudbě a dělání radosti fanouškům. No, takže to skončilo 1-1. Tak si můžete zaplatit.
1: Tak to jsem vlastně, jak říká se, bez ztráty kytičky, neříká?
2: No. Bez ztráty květinky.
3: Bez ztráty věnečku.
1: Ježíš, to ještě horší. Tak já jsem rád, Roťáku, že jsi zavolal, že jsi věneček nestratil, doufám, že zavoláš zase někdy, aby jsme to případně otočili, anebo
2: jo,
1: bys tady mohl jako třeba Anabel, víš, taky vyzvat, aby zase soutěžil někdo jiný.
3: Oni se bojí, že já vyhrávám, víš, tak už se mnou nechce nikdo soutěžit.
1: Jo, hele, bereme ti za slovo, čekáme tvůj telefon příští týden nebo některý z následujících střed, určitě jo, se dovolí.
2: To
1: vám
2: se nestihnu příští středu.
1: A nevadí, za 14 dní, ona to bude.
3: My tady budeme. I za týden, i za dva, i za tři.
2: Tak to je super.
1: Možná. Tak Roťáku, děkujeme možná za zavolání.
2: Jo, taky mějte se.
1: Zdravíme do Písku, hezký den. Čau.
0: Rock Radio. Hospodský kvíz.
1: No a teď už konečně zase muzika, síla starých žíl a škvoři. Ne?
3: Krásně jsi to řekl.
1: Děkuju.

0: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
5: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
7: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
7: Více informací na rekbyty.cz.
8: Rekbyty, záruka kvality.
9: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké dopoledne máme, krátce po 9. hodině jsou tu další zprávy. Ministerstvo spravedlnosti prověří okolnosti podmínečného propuštění podnikatele Romana Janouška z vězení. Informoval o tom server Seznam zprávy. Úřad se bude zabývat postupem soudů i posudky Janouškova zdravotního stavu. Podle znalců byl v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci. Server ale zjistil, že se Janoušek už několik měsíců po propuštění účastnil cyklistických závodů a později i lyžařských. Elektronizace správy voleb bude naplno spuštěná až od roku 2028. Odklad sněmovna zrychleně a jednomyslně schválila už v úvodním kole spolu s usnadněním hlasování pro zrakově postižené. Americké ozbrojené síly odrazily íránské raketové a dronové útoky na Kuvajt a Bahrajn a provedly obranné údery na cíle na íránském ostrově Kešem. Vzájemné útoky se odehrály navzdory příměří, které v oblasti Perského zálivu platí od dubna. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila na Roland Garros do semifinále 4-3. S americkou spoluhráčkou Tansendovou porazili na Antuce v Paříži belgicko-slovinskou dvojici. Rock Radio, počasí. Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle taky bouřkami. Během dne bude od západu kromě Slezska a východu Moravy srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů Celsia na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.

0: Doprava.
1: Opatrně v Českých Budějovicích na Okružní ulici na Kroháče se tam srazily dva osobáky. V Praze se bouralo na Radlické, tam se srazila tramvaj s osobákem a taky se řeší nehoda na Vrbově ulici, kde je neprůjezdný pravý jízdní pruh.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový dopoledne.
2: Středeční rokový dopoledne, to znamená, že tady máme exkluzivního a hvězdnýho hosta a dneska až z daleký Itálie k nám dorazil host, a to Jirka Růže, kterýho zdravíme, samozřejmě Vítkovo kvarteto, já ti přeju hezký dopoledne.
3: Ahoj, ahoj, hele, dorazil jsem ze Smíchova.
2: Ze Smíchova.
3: Dneska ze Smíchova.
2: Takže ne z Budíkova,
3: ale ne.
2: No a ty jsi nám tady vyprávěl o tom, že jak dlouho vlastně žiješ v Itálii teda?
3: Hele, to je takový zvláštní, v podstatě už téměř 15 let, kdy jsem tam původně jednou zajel na dovolenou a postupně jsem tam zůstal, jo. Ale ne, že bych tam žil úplně, že jo, žiju tady s fanouškama a kamarádama v České republice, ale na střídačku se snažím prostě to nějak tak jako sladit.
2: Takže dá se říct, že máme v podstatě hosta, který k nám dorazil z největší dálky, dá se říct, protože když tam standardně žije, tak už jsme tady měli fakt hosty, který třeba přijeli až z Třince a tak dál, ale jako
3: ze San Gimiana, že jo, to není špatný.
2: Super, takže Vítkovo kvarteto, dneska si o něm budeme povídat. Zůstaňte s námi a už za chvíli se do toho dáme.

0: Hvězdný host Rock Rádia.
1: Hvězdným hostem Rock Rádia je dneska Jirka Růžek, samozřejmě Vítkovo kvarteto. Já mám obrovskou radost, že ho můžu přivítat ve studiu jakožto fanoušek
2: Vítkovo kvarteta. No to mám teda fakt radost, ale to hvězdný.
1: Takže jsem samozřejmě...
2: Dobrý den všem, tak...
1: Jsem nadšenej z toho, že tady u nás je, ale jako určitě je spousta lidí, který třeba ještě nedosáhli takhle hluboko nebo mají trošku třeba rezervy v té hudební scéně domácí, tak je potřeba samozřejmě Vítkovo kvarteto přiblížit i jim. Tak pojďme na to od začátku, zeptám se hned, jak vzniklo Vítkovo kvarteto, protože traduje se to, že to bylo jakože takovej truc podnik nebo na popud Michala Ambrože a jeho Jasný páky.
2: No ne, to úplně jako není, že by bylo na popud, ne, tak s Michalem, znal jsem se z jeho sestřenicí a bylo mě 16. A jezdili jsme do Krohovice k Janu Zrzavýmu, protože to byl strýc, slavný malíř prostě Michala. A Michal nastoupil na konzervatoř a hrál a teď ty holky ho všechny poslouchali a bylo takový, tak jsme si říkali, no sice na nic neumíme, ale jako tak něco jako dáme dokupy, že jo, tak se postupně začaly vytvářet různý formace, který jako tady se dívám naproti na restauraci Deminka, tak ta se nám stala osudnou, že náš bubeník Ben Vítek, podle kterého se to jmenuje, bydlel takhle hned tady v tom chodě naproti. No a tak jsme tady trávili většinu času a tam jsme postupně jako docházeli k myšlence, že být rocková hvězda notabene za totáče. Fakt není blbý, že jo? A protože by nás nikde jinde nikdo nezaměstnal, no tak jsme v podstatě se začali motat okolo té muziky. Já jsem nastoupil na středočeskou agenturu a dělal jsem jako dopravce a jako katapultu a CK vokálu a spolu. No a postupně jako jsme vlastně jako přišli z takový polozábavy a třeštění mladistvého typu prostě k těm pekelným akcím, které prostě postupně sformovaly teda Vítkovo kvarteto spíš než jako kapelu, jako takový projekt prostě, který vytváří jako svébytné aktivity, koncerty, mejdany, prostě, no tak v podstatě mejdany a čím dál tím byly větší, že pak už to byly mejdany v Lucerně, pak to byly mejdany a v stadioně, tenisová štvanice, teď jsme se o ní bavili, no a postupně jsme nějak to tak vydrželi 40 let, takže ale... říkají stouni, že jo, prostě staneš se slavný jenom, když jako přežiješ těch 40 let, jsme přežili, no a vidíš, a teď o mě říká, že jsem jako hvězdnej host, že jo.
1: Samozřejmě.
2: Což tak... si teda fakt nemyslím.
1: Já myslím, že jo, tak jako ten zápis v té rokové historii český je obrovský, ale ještě ono o té Jasný páce, já jsem někde čet v rozhovoru, že vy jste to udělali, to Vítkovo kvarteto, na základě toho, že jste chtěli být jakoby opaky, že oni se brali hodně vážně a vy jste naopak zase jako
2: ale,
1: chtěli být...
2: Ale jo, a už se jako, co je v Big Beatu vážný, jo, mě to fakt jako, to je taková otázka, na které jako dlouho nad ním přemýšlím, že vlastně to vím, že už 120 let, prostě jazzmeni prostě jsou jako neumětelové, že jo. Když chceš nastoupit do filharmonie, jak se musíš učit na house, a když chceš být rocková, no, tak ti stačí jako pár akordíků, být trošku empatický, že jo. A když jsi hezký a chodí i holky, no tak je z tebe Lucie třeba, že jo. Když jako nejsi hezký, no tak je z tebe Vítkovo kvarteto. A tenhle ten fenomén, který v podstatě jako samozřejmě dělí ty muzikanty na ty, co to myslí vážně, chtějí tím něco říct a spolu, tak nás teda fakt minul, protože my to opravdu nemyslíme vážně a nechcem tím říct vůbec nic, jo. Tak chceš jít na mejdán, aby někdo jako ti něco říkal, že chceš se prostě pobavit, jo. Tak my jsme jako rockový směr mejdán.
1: Když jsme nakousli tu Deminku, kde se točil klip na Pražskýho démona? Nebylo to zrovna tady, teda, když
2: hele, jako
1: byla osudná? Hele,
2: těch klipů je jako několik.
1: Já myslím ten původní z 80.
2: let, jak se tam mlátí. Ten původní z jak se mlátí těma pojitrama, ten je na Žižkově. Jo. No. Ten se točil v takový putice, která už neexistuje. Vlastně starý Žižkov prostě. No a pak jsou tam záběry z Lucerny, kdy jde Martin Gross, slavný náš manažer, prostě prochází s tím černým futrávem. No a pak jsou ale ty hlavní fotky Vítkáčů, který furt se používají dokola, protože vidíte, jak vypadáme, tak jako jste výjimka, protože dáváme opravdu málo rozhovorů, nechoďme do médií, že nás nikdo nezve. Tak a to konto, máme jako sérii fotografií, která vznikla na schodech Deminky. A ty jsou teda fakt ikonický, protože pronikly dokonce do mezinárodních časopisů. Ne jako, že by to byly Vítkovci, ale jak ty fotky vypadaly. Jo. Tak odcházíme z Deminky a vypadá to strašně. Teda.
1: No a Vítkovo kvarteto, my jsme to teda nakousli, že ten název vznikl podle bubeníka, teda, jo? Jaký to měl důvod?
2: Vzniklo to tak, že jsme přemýšleli nad nejblbějším možným názvem. A tehdy byl lék na padoucnici, který už se nepoužívá, že říkali se tomu Vítkovi kapky. A ono se to původně jmenovalo Vítkovo částečně odvážné rokové kvarteto, což ve zkratce znamenalo včorka. A to znělo tak pěkně, že když jsme řekli, přijde k vám včorka, tak jsme mohli v těch osmdesátkách i někdy jako oficiálně hrát. No ale pak to se říká, už je toho moc, že jo, tak to zbylo Vítkovo a Beníček jak tak nějak v tom takhle jel, tak prostě dneska vlastně je to po Beníčkovi. No.
1: Dobře, pojďme si pustit první muziku od Vítkova kvarteta, aby jsme věděli, nebo i posluchači, o čem se tady bavíme. A dáme si hodně starou píseň z 80. let a ta se jmenuje Dunění, což je vlastně v podstatě jedna ze zásadních věcí.
2: Ano. Jako už ten název, že jo? Big Beatový Dunění není žádný umění.
1: Přesně tak. Protože Démona znají v podstatě každý, nebo všichni, tak to uděláme takhle a pustíme tuhle tu další ikonickou píseň Vítkova kvarteta.

0: hvězdný host Rock Rádia.
1: Dneska je to Jirka Růžek, samozřejmě kapela Vítkovo kvarteto, který jsme teď slyšeli Big Beatový dunění, další ikonická píseň po pražském Démonu, který ho znají asi všichni. Nicméně, my jsme tady probírali i profesní život, bavili jsme se o tom, jestli muzika tě uživí, ty jsi říkal, že je to příjem, který zůstává na koncertech, ale co ty teda děláš, nebo co jsi dělal, co tě živilo za ty léta, řekni nám něco o sobě.
2: Tak to je takový jako, krom toho ježdění s tou 12-3 prostě pro kamarády jako a muzikanty v 80. letech, tak to vlastně už tehdy byla taková jako produkce těch koncertů, že bylo zajímavé, že jako vedlejším efektem vlastně toho našeho šílenství byl docela jako dobrý příjem, protože ty koncerty u CERNA spolu, tak normálně vlastně na tu dobu byli jsme družstvo. Se nesmělo pracovat, jsme založili družstvo, že jo, pak jsme byli svazárm dokonce chvilku. No a tak jsme nějak jako prokličkovali tím totáčem jako bez zaměstnání a bez teda perspektivy, ale jako celku s dobrýma prachama. Že jo. No a hned po revoluci první můj vlastně jako koncertní producentský počin byl koncert Rolling Stones. Takže to mě docela jako nakoplo, že mě to vydrželo v podstatě dalších 35 let.
1: Mezi těma, co jeli do toho Rakouska, myslím,
2: jo.
1: Tam si byl.
2: Ne, do Rakouska, což bylo to, je, jsme do Mnichova.
1: Ale do Mnichova to bylo.
2: Teď si představ, že úplně ten jako vrchol všeho je, že mě překvapil tady vedení Bontonu, který nás teda kontaktoval s tím, že o týhletý pěkným jako kousku chtějí natočit celovečerní film. Já jsem pochopil, že mě bude hrát Trojan nejmladší, což je fakt hezký kluk. Ale jako při tom rozhovoru jako z toho vyplynulo, že vlastně jako my nebudeme my, že to je volně inspirováno prostě tímhletím příběhem. No a minulý pondělí jsme se sešli teda se současným panem prezidentem, který nad tímhle filmem vzal záštitu. A to konto jsme se všichni, jako celá ta parta, asi po mnoha letech, protože sice se kamarádíme furt a nevídáme se, tak jsme se všichni sešli na jednom místě. Tak já jsem, no to teda vypadáme pěkně, teda musím mít snad. No a tak následně po tomhle tom, čem se tak jako často mluví, tak jsem vlastně pořádal koncerty od vážní hudby přes jako tady dělal jsem Lucích, taky chvilku pod mýma rukama vznikla první jako deska po revoluční. No a víceméně tak jsem se nějak jako proklestil prostě tím životem.
1: Producent, promoter.
2: A teď jsem jako šťastný důchodce, prostě ležící v italských vozdech, prostě 360 stupňů okolo mě chlást, takže celku tak to jde. No.
1: Takže aniž by si to posluchač...
2: To bylo zatím dobrý.
1: Aniž by si to posluchač uvědomil, tak jsem měl prsty ve spoustě věcech, které taky nějakým způsobem formovaly tady českou hudební scénu.
2: Já bych si skoro ve všech.
1: Tak výborně.
2: Nechci to jako přehánět, ale jako my třeba pořádali úplně nejikoničtější koncert. Asi nebyl zde z oboru roku, ale byl koncert Izraelský filharmonie s nejslavnějším jako dirigentem té doby. Všichni znají tři tenory, tak ten, co to dirigoval, Zubin Mehta, což byl koncert ve Svatým Vítu, na který se největší problém prostě logistický toho koncertu bylo, jak zorganizovat pražské letiště, protože na ten koncert přiletělo 29 jetů a dvě zvláštní letadla ze všech koutů světa. Takže jako odlety a přílety, kapela přiletěla normálně, že? Ale to třeba jsou takovýhle jako, že potom, když přijedeš třeba do Chomutova, že? Tak už je to brnkačka.
1: Jinak ještě, když jsme se bavili o těch Stonech, tak Česká televize, možná se dá dohledat někde na YouTube nebo kdekoliv, udělala krásný dokument o všech koncertech Stonů a tam je právě popisovaný ten první, v podstatě jako nejvíc asi, se všema těma věcma, které předcházely a vlastně i s tou produkcí, jak se prodávaly lístky z té maringotky.
2: Jasně, to byly jako takhle ten koncert byl i pro ty Stony vlastně vítězství těla nad hmotou, protože jako když viděli, jak to tady vypadá, že si vzpomněte na tu dobu, nebylo nic, jo, chtěli koupit jako sežeň pneumatický kladivo. Tady ten den měli jenom kladiva prostě na kojnice nebo na boty, že jo, a už vůbec ne pneumatický. Takže jako vlastně v určitou chvíli nikdo jako vůbec nevěřil, že se to dá dát dohromady. A teď zrovna teda, protože jsme jako pořád v nějakém styku s některýma členama teda, jako ne souboru, ale prostě toho štafu, tak vlastně jako všichni vzpomínali na to, že ten koncert, když končil, tak ten management plakal. Jo. A protože jsou to otrví chlapy, kteří jdou po prachách, vůbec se nic nezajímá. Takže jako je to takhle rozněžnilo. Jo. A dokonce jako šéf té produkce si přivez odněkaď z Bageuši babičku. Že jo. Takže myslím, že v Evropě je prostě někde na Antarktidě, že tady ho sežere medvěd. Jo. A tak, takže si myslím, že to bylo jako, jako hezký předznamenání těch Vítkovců. Tím udělám jako oblouk. Že všechno je možné, že i když vůbec nic neumíš jo, a máš takovou jako úpornou snahu nebo sen prostě, tak on se zrealizovat dá. Že jo. A tak jako tehdy jsme opravdu nic neuměli a dali jsme dohromady jako jíhle koncert, samozřejmě ne, ale moji kolegové. A z celý té party vlastně se vytvořil ten show business, jo, protože ať se dneska podíváš od, já nevím, interkoncertu po film, negativ, prostě spot, tak všichni ty naši tehdejší asistenti, a to je jako na tom ten hezký jako počin, tak jsou vlastně dneska ty opinion makersi prostě toho jako show businessového světa, což je docela fajn, že prostě jsme, když nic, měli jako dobrý odhad na lidi, že jo. Tak.
1: Super. Povídáme si s Jirkou Duškem samozřejmě o kapele Vítkovo kvarteto, ale i o jiných věcech a povídat si budeme i za chvíli, tak zůstaňte s námi.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: Metal Fest Opener.
6: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
7: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
8: Dorazí kultovní Anthrax.
9: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
10: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
11: Metal Fest.
12: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
13: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5, velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
13: A tak to bude drahé.
14: Kdepak, za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5, už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
15: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulovém zápase uvidíte Andreje Romaniuka a samozřejmě i neporaženého Patrika Kutila. Zápasit se bude podle pravidel MMA, K1 i boxu. Začátek v 18.30 v Unip Aréně v Praze. Heroes Gate 33. Na zápas tě zve
16: Under Armour. Makes you better.
17: Atención, señoras y señores!
18: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
17: Un, dos, tres!
18: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
17: La Tropical!
18: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
17: Awarashar!
19: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
20: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
11: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
21: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
11: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
22: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
23: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
24: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: Hvězdný host Rock Rádia.
1: Středa dopoledne, Hvězdný host Rock Rádia, dneska Jirka Růžek, kapela Vítkovo kvarteto, ale my se ještě zastavíme u veteránů studené války, protože Vítkovo kvarteto šetří se studiovým materiálem, v podstatě jste vydali jenom dvě alba, teď to nový, a právě ty veterány, což vlastně úplně není jakože Vítkovo kvarteto. O co teda vlastně šlo? Ta deska vyšla v roce 1998, tak můžeš nám to přiblížit trošku, o co vlastně jde?
2: My jsme se tady o tom bavili, že já jsem byl už od právě toho jako totáče spolupracovník manželky Oty Petřiny, my jsme kámoši velký. No a Ota, když přestal hrát jako ofiko, že jo, slavně, když jako odešel z tím Bratislavský Viry, tak 10 let rukama stavil barák, který teda postavil fakt jako fyzicky sám, jo. A teď míním něco jako egyptský, prostě takový ty jako otroci, že jo, takže na něj by si nezabil hřebík, protože to byl jako jeden sval. A Hana říkala, hele, nechtěli byste jako s tím Otou třeba nějak vystoupit, aby neseděl už doma, když už ten barák dostavil. A říkám, no přece taková ikona rock'n'roll, že nemůžu já, prostě tady neumětel z Vítkáče. Ale ne, on toto. No a Ota jako přišel, vykouřil tady těch 100 cigár a řekl, hele, Jiřík, tyhle, mohli bys mít něco jako dohromady jako novýho, ne? Já říkal, to, no tak, no a, no a do toho přišel Zdeněk Juračka, že, který tehdy s náma taky hrál, další ikona, teda rock'n'roll, nejdivočejší. A jak já říkám, jedinej opravdovej rocker. A říkal, no hele, tak bychom se jako jmenovali. A říkám, no nevím, a on se tak jako nás podíval. A říkal, chlapi, my jsme prostě veteráni studené války. No. A mně se to tak zalíbilo, že teda odtadal dohromady senzační materiál a já teda zabijí za dalším svým kámošem Fanánkem, kterýmu jsem dal nějaký ideový nápad, o čem by to teda mělo být. A on fakt napsal senzační texty. No a tak vzniklo jako album Veteráni studené války, který měl ale problém, že jsme ho vlastně nebyli s Vítkáčem schopni zahrát naživo. Takže muselo čekat poměrně dost dlouho, než se nám podařilo prostě vlastně to dát jako dokupy, aby jsme to vůbec byli schopni zahrát. No, bohužel mezi tím, jako jak Zdeněk, tak Ota nás natrvalo opustili a takže teď vlastně koncert Vítkáčů je spojená jako jedno kapela veterání studní války s Vítkáčema, protože vlastně jako ty pecky veteránů jako do našeho běžního programu zařazujeme.
1: A proč jste vlastně netočili desky? Váš první počin de facto jako studiový je vlastně live album z roku 1995.
2: Ano.
1: A předtím vlastně žádný album jako ne. Nevyšlo.
2: Ale já bych na to skromně řekl, že nejlíp odpověděl náš klávesista, autor mnoha písní, pan doktor Schulz, což je lékař a úplný šívenec, kterýho, když se jednou takhle někdo zeptal, jako proč jsme netočili další desky, tak mu říkal, a myslíš si, že kdyby Beethoven jako první napsal devátou, že by potom psal sedmou? Tak prostě, když napíšeš ty megahity hned na začátku, no tak je zbytečný to rozmělňovat prostě nějakým jako, od Rolling Stones, kolik znáš od Rolling Stones pecek z jejich 40 desek, že jo, prostě to zbytečný.
1: No, ono se traduje, že snad všechny ty písně jste dali dohromady během prvních dvou let existence.
2: Ne, prvního týdne, kdy jsme přestavovali garáž jako našeho tehdejšího potenciálního basisty Rosti, který už nás teda taky opustil. No a on tak jako vždycky se zbasuje, no hlavně, jak já tady mám jako intrima, jako jak někdo chci na nějaký plot a tak vznik pražský démon. Aha. No a postupně takhle vlastně jsme to za týden dali dohromady, no a pak už jsme od toho jako další 40 let neuhli.
1: Udělali jste pár zkoušek jenom a
2: no,
1: od té doby?
2: Jako zkoušej jenom prostě ty, kteří chtějí podrážet nohy kamarádům, že jo, to je všechno na ostřáka, to je prostě jako free hudba, která vzniká prostě na tom místě, nikdy nezkoušíme.
1: Dobře, tak si poslechneme veterány studené války a poslechneme si úplně úvodní píseň celého alba Modlitba za nepřítele, což je za mě velice povedený kousek. To fakt se mi moc
2: děkujeme,
1: A pokud bych chtěl posluchačům představit právě tohle album, tak je to tahle píseň. Tak jdeme na ní.

0: Bombačku do Senátu.
1: Vraž!
0: Bombačku do Senátu.
1: Vraž!
0: Bombačku do Senátu.
2: Hvězdný host Rock Rádia. Tak co na

0: a zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
6: Profi voda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
10: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
11: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
12: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
13: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
14: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
13: Více informací na rekbyty.cz.
14: Rekbyty, záruka kvality.

0: Hvězdný host Rock Rádia.
1: Hvězdným hostem Rock Rádia je dneska Vítkovo kvarteto, konkrétně Jiří Růžek, kterýho zdravíme ještě jednou.
2: Ještě jednou povídáme zdravím si, taky všechny.
1: Povídáme si samozřejmě o muzice. Já jsem se ještě chtěl zeptat, když jsme se bavili o těch deskách, tak Vítkovo kvarteto má takový neoficiální počin, který se jmenuje Z Budíkova do Národního. To udělal kdo? To je nějaká
2: fanouškovská... doktor, který tak jako je takový archivář, všechno si pamatuje a tak. A kromě toho, že už asi 40 let píše knihu o nás a my vždycky zakazujeme ty historky zveřejňovat, takže pořád je jako úvodní kapitoly, tak je tak právě jak jako pečivý archivář, který dal dohromady různý nahrávky, které vznikaly v těch 80. letech. V podstatě to byly demáče, že? Protože já jsem někdy teda čet, že všechny ty slavní kapely prostě natáčely v těch 60. 70. letech ty nejikoničtější alba za den, za dva, že jo. Teď víš, kolik stojí produkce, aby někdo dal dohromady něco, že jo, prostě jako je ve studiu měsíce, že jo, něco doma patlá, patlá. No tak my jsme na to šli taky jako ty teda ikonický kapely těch 60. let při vší skromnosti, takže veškeré naše nahrávky vznikly v podstatě asi za takovou dobu, jak dlouho trvají, jo, takže nahrávání trvalo 10 minut, prostě pak jsme to možná ještě sjeli jednou, no a z toho vznik tenhle ten počin doktorů, který tak koluje mezi lidma.
1: Takže je neoficiální vlastně.
2: Ne vůbec, to je
1: prostě... To je prostě jenom nějaká sbírka těch...
2: A nic není oficiální, co by bylo oficiální.
1: No tak třeba deska, tak to tady mám, že jo? Tak...
2: Nikdy nikdo nevydal, jo. To všechno si děláme úplně sami, takže od obalu přes jako písně, distribuci a spol na to nešách nikdo jiný, kromě členů Vítkova kvarteta.
1: Já jsem spíš myslel, jako, že se to nedá sehnat tak, jako že by někdo přišel na koncert a tenhle ten soubor vlastně no, jako by sehnal.
2: Tu desku
1: že?
2: Taky nemůžeš sehnat, že jsme udělali desku 1000 za 1000. Vyšlo 1000 kusů, který jsme prodali ještě ten den, co jsme to vydali. Rozesílali jsme to my osobně z doma. Já to olizoval známky prostě a posílali jsme to fanouškům a teď jsme slyšeli, že už na aukru už to jede za 5000, kde už si to lidi jako vzájemně jako překupujou. Takže veškerý produkty Vítkova kvarteta jsou vyprodaný.
1: No a teďkon teda máme, už jsme na ní zajeli teda novou desku, teda vlastně v podstatě první ofiko no, natočená
2: první
1: deska.
2: První starou desku, že ty pecky jsou ještě starší než ty, které
1: no
2: jsme hráli.
1: No to jsem se chtěl zeptat, jestli jsou tam nové věci, nebo jestli jsou to, takže to jsou ještě písně, které, jak tak tady na to koukám, tak ani nejsou vlastně na těch demáčích, na té sbírce.
2: Ano. No ty to už jsou... byly takový, že to už jsme se neodvážili dát ani na demáče. Jo.
1: Až teďkon jste
2: a
1: se teda
2: to
1: rozhodli
2: tak jako dozrává, že jako i když dáš vlastně hnusný víno prostě do nějakého jako nádoby a necháš to tam 40 let ležet, tak se z toho stane docela slušný třeba koňák, že? Takže já v určitou chvíli jsem si poslech vlastně ty staré věci. Nechal jsem si, ne, per to do mě, ať je po mně. To fakt teď sedí.
1: A proč jste se vlastně rozhodli to natočit to až teď jako vlastně první desku, kterou si můžou jako lidi oficiálně koupit?
2: No nemůžou si koupit,
1: no,
2: když není,
1: ale
2: že
1: koupili,
2: jo?
1: Ale koupili, ale koupili. Jako,
2: jenom
1: že...
2: 1000 šťastlivců, že jo?
1: Ale mají jako, že vlastně je to první deska, která no,
2: já si myslím, že prostě jako současný svět jako přináší strašnou záplavu informací, možností, desek, nahrávek a jako čeho je moc, to není vzácný, že jo. Tak my jsme si říkali, že když už to máme tak, jak to máme, tak my jsme jako měli být vzácný. Že když chceš jít na náš koncert, tak většinou jako nezjistíš, kde hrajem, protože jako v podstatě doteď neexistovaly žádný jako stránky, nic. Teď jsme něco teda splácali po těch 40 letech k té desce dohromady a tak. Když si chceš koupit desku, tak ta není, že jo. A zároveň prostě, já nevím, na YouTube má pražský demon 8 milionů přehrání. Ale ta doména, na který to je, patří nějakému chlapovi, který na nás vydělává a my jsme ho v životě neviděli. Jo. Takže jako, který tam dal prostě video, který jsme natočili, byl rychlej, šikovnej prostě a má tam reklamy a prací prášky, že s náma to nemá nic společného. Jo. Takže tahle ta tenhle souhrn je takový, že už přece jenom na ty koncerty jsme potřebovali doplnit prostě. Tak jsme soubor doplnili o 17-letýho kytaristu, který zároveň tak jak jste vy pro ty mladší posluchače, tak protože je fakt mladší, chlastat může až za měsíc, má narosky, tak vlastně zaranžoval ty jako písničky dokonce do takové podoby, že si myslím, že to je velký překvapení jako pro většinu našich fanoušků, ale jako všichni to přijeli strašně dobře a z těch pecek se někdo to psal nějaký, jako, na nějaký recenzi, že se z toho stal opravdu integritně jako součást těch 14 minulých. Protože jak ty kapely stěží zařazují novinky, že jo, tak tady vlastně jako novinky byly zařazeny nesmírně rychle, protože to jako vypadalo, že to hrajem taky těch 40 let. Jo. No ale přijďte se podívat, tak jako já myslím, že Vítkáči jako z desek aspoň není nic extra zajímavého, že mnohem zajímavější je vidět jako na život to šílenství, který trvá prostě furt, protože to je mejdán, že jo. Tak
1: ale je zvláštní, že ty lidi ty písničky znají, že jo, že vlastně oni tak jako prorostli mezi těma fanouškama.
2: Je to
1: fanouška,
2: příprava na večírek, někdo koupí prostě chlebíčky, někdo koupí flašku, no tak my ty lidi naučíme ty pecky dopředu, oni si to odspívají sami a já mám klid, že jo, takže
1: ještě dobrý. Teda v rychlosti, kde můžeme vidět Vítkovo kvarteto teda? Jak se to dozvíme?
2: Ne, já jsem se týhle otázky bál. Že? No, hej, já sám nevím, já se to dozvídám, tak jako z velkých festivalů, teď hrajeme na Benátský, pak hrajeme pro nějaký hospic na Kladně, čili je to takový jako, teď máme Facebook, protože moje přítelkyně je opravdu mladší generace a to konto umí ovládat sociální sítě, já mám starou Nokia, takže mě to nic jako neříká. Takže máme jako tak asi na našich teda jako facebookových stránkách.
1: Tam prostě
2: se to nejspíš to zvíš.
1: Dobře, Jirko, já ti moc děkuju, že jsi dorazil dneska sem k nám do Rockrádia. Jsem moc rád, že jsme si mohli zahrát Vítkovou kvartetu a budu se těšit, že zase někdy přijdeš, protože těch otázek nezodpovězených tady zůstala strašná spousta a není na to prostora čas, nedá se nic dělat.
2: No, tak já strašně teda děkuju za pozvání, překvapilo mě to, děkuju samozřejmě posluchačům o zájem. Pokavať ten zájem mají.
1: Jo. Tak pražský démon se hraje.
2: A budu strašně rád, když se někdy jako sejdeme fakt na těch koncertech, protože říkám, je to taková příležitost, která sice je vzácná, protože moc nehrajem, ale za to je fakt výživná. Jo. Tak jako nejde o koncert, jde o to, aby jsme se pobavili. Že?
1: Tak. My si teď dáme písničku z desky, která už se nedá sehnat, jak jsi říkal.
2: Je to tak?
1: Perto do mě, ať je po mně a dáme si vlastně úvodní píseň, která celý album otvírá. Takže je to vlastně jakoby novinka. Tak se mi hezky.
2: Tak díky moc a těším se zase někdy, snad se uvidíme.
1: Tak ahoj.

0: da pa da da da pa da da da da da da da pa da da da pa da da da da da da da pa da da da pa da da.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na Dek.cz.
5: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
7: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.cz.
8: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání

0: Podtisk dárky Belabel CZ.
1: Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
2: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Ministerstvo spravedlnosti prověří okolnosti podmínečného propuštění Romana Janouška z vězení. Uvedl to server Seznam zprávy. Úřad se bude zabývat postupem soudu i posudky Janouškova zdravotního stavu. Podle znalců byl v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci. Server ale zjistil, že se Janoušek už několik měsíců po propuštění účastnil cyklistických závodů a později i lyžařských. Vzhledem ke vzrůstajícímu riziku vzniku lesních požárů v Evropě bude v nejvíce ohrožených oblastech rozmístěno dodatečných 777 hasičů. Připraveno k zásahu bude taky 22 hasicích letadel a 5 vrtulníků. Oznámila to Evropská komise, která nasazení hasičů a techniky pomáhá financovat a koordinovat. A ještě NHL. Tomáš Hertl rozhodl v prvním finálovém utkání o výhře hokejistů Vegas 5-4 na ledě Caroliny. Série bude pokračovat druhým zápasem v noci na pátek našeho času.
1: Rock Radio. Počasí.
3: No a já vám ještě řeknu v rychlosti, jaký bude dneska počasí. Oblačno až zataženo s trvalým a nebo přechodně i vydatným deštěm a teploty mezi 14 až 18 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Ještě se podíváme na naše silnice. V Českých Budějovicích se bouralo na Husovce, pokud tu

0: Budete projíždět, nehoda osobního auta a nákladního auta tam komplikuje průjezd, počítejte se zdržením, už tak v ucpaném městě v rámci těch oprav a různých revizí na silnicích. No a co se týká Prahy, tak tady je hlášená nehoda na Smetanově nábřeží, tam se střetlo osobní auto s tramvají, taky komplikovaný průjezd, počítejte se zdržením, trochu se to tam štosuje. Tak pevný nervy a v pořádku, dojďte, šťastnou cestu.
1: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
0: Máme něco málo po 10. hodině, pokračuje rokový dopoledne středeční s datem 3. června. Kamil Dráb je s vámi, já vám přeju hezký den a pojďme rovnou na muziku, ať to nezdržujeme. Máme tady jednoho oslavence, k tomu se dostaneme, nebo oslavenkyni spíš, ale předtím vám dáme ještě tři sestry, Aldebridge a na začátek Rammsteiny a jejich Radio.

Rock Radio. Rockovej výrok. Metaláci jsou nejlepší lidi na světě. Hluční, ale moc milí. Doro Peš.

0: Tak tohle byla Doro Pesch, nebo respektive Doro, rok 1993 a deska Angels Never Die, což je za mě asi nejlepší album Doro, který znám a který mám rád, tak jsem vám ho rád připomněl právě při tomhle výročí, protože Doro dneska slaví 62. narozeniny. Netřeba připomínat, že v 80. letech začínala v kapele Warlock, pak došlo k těm nesnázím s managementem, takže musela pokračovat solově, což se jí povedlo hned v roce 1989 a právě začala psát historii pod svým jménem. Ani jí se nevyhnuly experimenty v polovině 90. let, kdy přišly různý industriály, samozřejmě grunge a takové věci, tak k tomu odpovídá album Machine to Machine z roku 1995. Pokud byste chtěli slyšet Doro úplně jinak, než tak, jak jste zvyklí a tak, jak ji znáte, tak si dejte tuhle tu desku. Ale jinak vykazuje standardní výkony na těch albech, až bych řekl, že ty poslední už jsou trošku takový, stejně tak jako třeba u Dia, nebojíme se to říct, takový vyčpělý, už se tak nějak vaří z vody, ale to neznamená nic v tom smyslu, že by Doro nezanechala důležitou stopu toho evropského formátu, co se týká rockové a metalové muziky. Takže jí přejeme všechno nejlepší k jejím narozeninám, samozřejmě hodně zdraví a taky spoustu další muziky do dalších let. A když jsme u dnešního data, tedy 3. června, tak bych rád připomněl narozeniny i Kerryho Kinga, samozřejmě kytaristy kapely Slayer, který slaví úplně stejný výročí, 62 let. No a taky bych rád připomněl výročí a oslavu alba, který dneska slaví, a to je vydání alba In Rock od kapely Deep Purple. To vyšlo v roce 1970 právě v tento den a že to je základní stavební kamen rockový historie, který v podstatě obrátil všechno na ruby společně ještě s albem Black Sabbath, který vyšlo 13. února, a samozřejmě můžeme započítat i předchozí alba Led Zeppelin a ostatní kapely, který začaly formovat ten klasický rock, ze kterého pak vzešly další subžánry, tak o tom ani není potřeba diskutovat. Takže tohleto album dneska slaví taky, tak jestli ho doma máte, já ho mám na vinilu, tak ho dneska hoďte na Gramec a poslechněte a zazpomínejte na tuhletu dávnou slávu a na tenhle ten historický milník. Pojďme si dát Queeny, za chvíli dáme si taky Shinedown anebo Katapulty.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Si, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
4: Ahoj, tady Zakázaný ovoce.
5: 6. června se uvidíme v Praze na Střeleckém ostrově, kde pokřtíme naše nový album Mezi láskou a nenávistí. Na tomhle opener koncertě prostě nesmíš chybět.
4: Těšíme se na tebe, vstupenky pořídíš na Go Out.
6: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R 79 v trojskle v rozměru 74x118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na Dek.cz.
11: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
12: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
13: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
12: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
13: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
14: Tankování je teď docela rodeo.
2: To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
14: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
15: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Slušnej rok z vinilů.

0: Katapult a hlupák váhá na Rock Rádiu v 10 hodin a 38 minut. Jen připomínám, že ještě pořád máte možnost posílat na náš e-mail studio@rokoviradio.cz fotku svojí party, pokud byste chtěli vyrazit na další zastávku Rokinu, která proběhne v pátek 5. června v Jihlavě. Samozřejmě Rock Rádio bude u toho, aby se můžete těšit na Kokot Minute, Alkehol, Horký Žeslíže, Dimitri Trautenberg a Traktor. Jak jsme říkali, i na předchozí zastávky do Českých Budějovic i do Plzně jste měli možnost poslat fotografii pro celou svoji partu, nebo respektive získat lupeny pro celou svoji partu tím, že fotku pošlete, a stalo se a stane se tak i teď. Máte možnost do zítra, do 4.6. do 15. hodiny poslat fotografii, no a když se bude líbit naší odborný porotě, tak se může stát, že právě v pátek v rokovém rozjezdu vyhlásíme vaše jméno, no a vy budete moct vyrazit do Jihlavy s 10 lupenama od Rock Rádia. To si myslím, že stojí za tu námahu. Tak se do toho dejte, jak jsem říkal, čas zítra do 15. hodiny.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a rokový dopoledne na Rock Rádiu pokračuje. Než se dostaneme k elektrickému obědu, kde budete muziku vybírat vy, tak si dáme Nirvánu, Steel Panther anebo taky Tublatanku.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
4: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
5: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Parvileta. Více info parvileta.cz a Facebook.
6: Vůně benzínu, řev motorů a pořádná dávka adrenalinu. 6. a 7. června 2026 ožije Kotlina Sedlčany rallycrossem, mistrovstvím zóny střední Evropy. Těšte se na napínavé souboje jezdců, bohatý doprovodný program, skvělé občerstvení a zábavu pro celou rodinu. Přijďte zažít víkend plný rychlosti, emocí a skvělé atmosféry. Rallycross Kotlina Sedlčany. Na akci své autoklub RAC Sedlčany.
7: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
8: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
9: Go, go, go, gorila. Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.
10: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.

0: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
1: Ahojte, tu je Maťo Ďurinda z Tublatanky. Ja pozdravujem všetkých poslucháčov Rock Rádia.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Mají jen pěkné T-shirt, tělovin dodo, do, pěkný bavzen, zjišťují jen na 几条个人信息和银行卡号.
2: Nekupujte

0: Dozel chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes,
2: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost kvůli chystanému převodu agent v oblasti ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí na některá ministerstva. Vedoucí úřadu vlády Tünde Bárta rozhodnutí odborů respektuje. Jejich obavy ale podle ní nejsou na místě. Evropská komise doporučila Německu, Rakousku a 7 dalším zemím Evropské unie zrušení kontrol na hranicích. Země je zavedly kvůli nelegální migraci. Podle vyjádření unijní exekutivy migrantů ubylo a pro kontroly existují přijatelnější alternativy. Basketbalisté Nymburka porazili v úvodním finále NBL Pardubice 81-73. Vykročili tak úspěšně za obhajobou titulu. Série bude pokračovat dnes opět v Nymburce. Hraje se na 4 vítězné zápasy.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Jak to bude dneska vypadat? Oblačno až zataženo s trvalým a přechodně i vydatným deštěm a teploty mezi 14 až 18 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Ještě pohled na naše silnice, začneme v Táboře v ulici Soběslavská. Nehoda dvou osobních aut tam komplikuje průjezd. Počítejte s omezením a se zdržením počítejte i v Klatovech v ulici Podborská, tam se řeší nehoda nákladního osobního auta, na místě je policie a právě se to tam šetří a taky to tam komplikuje průjezd. Tam počítejte taky s omezením a zdržením. Tak jezděte opatrně a šťastnou cestu.
3: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
0: Oběd.
2: Přesně tak, je tady L.O.P., ten dnešní, tedy středeční, s datem 3. června a Kamil Dráb je s vámi. Já vám přeju dobrou chuť, nasazuji si kuchařskou čepici a jsem připraven vám servírovat vaše oblíbený hudební pochutiny, o který si napíšete na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail obec@rokovyradio.cz. Tak uvidíme, jak to dneska dopadne a jak si ten koktejl před obědem namícháme, tedy před tou 12. hodinou, před polednem, tak by to bylo nejlepší. Tak jestli právě obědváte, tak vám přeju dobrou chuť, to je taková ta obligátní věta a jestli si chcete chuť vylepšit svojí oblíbenou muzikou, tak máte možnost. Ode mě první kousek, dneska Škorpíci a No One Like You.

Scorpion, Snowman Like You, píseň z roku 1980, i když tahle ta verze byla z roku 2011, alba Black, Come Black, tak se to jmenuje. Tam jsou ty verze přehrané, na bicí už hraje James Kotak a samozřejmě ten zvuk je mnohem energičtější. Super verze. Tak to máme za sebou, tenhle rozjezd, a v 80. letech ještě teda zůstaneme, protože tady mám přání od Davida, který napsal, že když už tedy Kerry King dneska slaví narozeniny, tak bychom si mohli dát nějaký slayer k elektrickému obědu. Snad nikomu nezaskočí. Hele, nezaskočí, protože já jsem vybral píseň, která je na albu South of Heaven, který jsem si zrovna nedávno koupil na LP. Mohl bych k tomu dodat, jako že když musíš, tak musíš. Prostě South of Heaven a Seasin in the Abyss, to jsou prostě za mě absolutní klenoty rockové historie, nejenom diskografie kapely Slayer. Takže tohle prostě musí mít na vinilu a ta deska hraje fakt úžasně. Je to neskutečný. Fakt, a hlavně se parádně poslouchá, protože jak ji milujete, tak si to užíváte skvěle. A právě první stranu uzavírá píseň, která se jmenuje Mandatory Suicide. Takže Kerry, všechno nejlepší k narozeninám a tady jsou Slayer.

Tom Petty, Learning to Fly, píseň, kterou chtěl slyšet Aleš v dnešním elektrickém obědě a přání se mu rád splnil. Jdeme pokračovat dál. Vzkaz číslo 3 a ten zní takto, nebo respektive, no je to číslo 3, ano, správně. A zní takto, čau Kamile, zahraj prosím tě nějakou českou pecku od Olympiku a bylo by to pro všechny, co makají, ať to utíká, že dneska byly špatných zpráv nějak moc. Tam aby asi bylo, že dneska bylo špatných zpráv nějak moc. Tak to je zkaz, který dorazil a jdeme si zahrát českou klasiku Olympik. Ovšem sahneme do novodobější tvorby, rok 2018, album Trilobit. A tam bych řekl, že je takovej, když si tu desku poslechnete, utajenej klenot, písnička, která se jmenuje Setkání. Je výborná, tak pokud to neznáte, tak si aspoň poslechnete něco novýho od Olympiku. A třeba vás to i donutí si album Trilobit poslechnout celý. Je skvělý. A tahle ta píseň na něm je...

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
7: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
8: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
9: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
8: Vše pro bagr CZ.
10: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
12: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
13: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Belavil, Belavil, Belavil, CZ.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.

Petr chtěl slyšet na cesty Twisted Sister, který jsme si teď na Rock Radio dali, tak zdravím, v pořádku dojeď. Všichni, co jste na cestách a posloucháte Rock Radio, tak ať se vám fajn jede. A dojďte v pořádku, pojďme na další přání. A je to tady. Ahoj Kamile, jestli by to šlo, tak bych poprosil pro tebe a pro mě a samozřejmě pro všechny řidiče. Hele, taktéž řidiči, no vidíš to. Něco od Gamma Ray, děkuji a přeji krásný den. Tak zdravíme opět na cesty a poletí tam i další kousek a ten je od Gamma Ray. Dáme si Down the Machine.

Tak jsme trochu zaspomínali na, dá se říct, Guns N' Roses a taky trochu toho grunge, Velvet Revolver a muzika, která spojovala bývalý členy kapely Guns N' Roses se Stone Temple Pilots, s jejich zpěvákem Scottem Weilandem. No tak tahle ta muzika zazněla díky Petře, která si napsala o tuhle tu píseň, že už ji dlouho neslyšela. Teď dáme trošku takovou pozitivnější vlnu, protože nás čeká kapela Škvor a je tady přání holky z koření od Antonína, že by si rádi přáli právě Škvor a Sílu starých vín. Děkujeme. Děvčata, není zač.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
9: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
10: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá, hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju. Poké.
12: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: www.pragboats.cz. Už vím. Tak vzhůru na palubu.

All That Remains na Rock Rádiu v elektrickém obědě. Samozřejmě muzika podle vás. Tuhle tu skladbu chtěla slyšet Hanka a já tady mám další vzkaz, další přání. Ahoj Kamile, hoď mi tam prosím do éteru něco od Nickelback. A všechny rockery pozdravuje Barry, je tady napsáno. Tak jdeme si dát Nickelback.

Krásně to tam nasypali Motorhead na Rock Radio v elektrickém obědě. Radím si, přál slyšet Age of Space v dnešním elektrickém obědě, to se taky stalo. A jak koukám na čas, tak tady máme poslední přání, to zní ahoj Kamčo, prosíme o zahrání nějaké písničky od Panoptika pro Markétu. K včerejším narozkám přejeme hodně zdravíčka, štěstíčka a lásky, celá banda Zlošan a okolí, zdravíme celé rádio a moc díky. Takže i Rock Radio se připojuje s přáním všeho nejlepšího a pojďme si dát Panoptiko. No a já se s vámi loučím, protože evidentně je to poslední píseň, která se nám do dnešní 60 minutovky vešla. Nedá se nic dělat, zítra po 11. hodině budeme pokračovat a dnes už za chvíli, tedy po 12. samozřejmě Dan se svým rokovým vorazem.

0: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop z

0: plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
3: Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Maximální prodejní cena benzínu dnes opět klesla, a to 21 haléřů na 42 korun a 25 haléřů za litr. U nafty se pokles ceny naopak po dvou týdnech zastavil. Cenový strop u ní oproti včerejšku vzrostl o 9 haléřů na 39 korun a 44 haléřů za litr. Policie stíhá jako uprchlého muže, kterého podezírá z bombových výhrůžek stovkám českých škol. Obvinila ho taky z vyhrožování třem pražským obchodním domům. Za skutky, které policie kvalifikovala jako vyhrožování teroristickým trestným činem, hrozí podezřelému až 15 let vězení. Tenista Jakub Menšík se poprvé v kariéře probojoval do grandslamového semifinále. Ve čtvrtfinále French Open porazil na pařížské Antuce Brazilce Fonseku. V boji o finále vyzve v pátek světovou trojku Němce Zvereva.
4: Rock Radio. Počasí.
5: Dnes bude zatažená oblačnost s občasným deštěm nebo přehánkami na východě s možností bouřek. Nejvyšší denní teploty 14 až 19 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
5: V ulici Vídeňská v obci Vestes, okres Praha Západ, je nehoda 3 osobních aut. Je tam neprůjezdný pruh, na místo jde policie České republiky. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
6: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
4: Rock Radio. Rockovej voraz.
5: A já vás zdravím, rockeři, začíná Rockovej voraz s Danem. Já jsem teď jel po dálnici z Hradce do Prahy. Šílený peklo, pršelo, nešlo vidět, bylo bílý peklo. Tak opatrně, ať někde nenabouráte, protože fakt skoro nešlo vidět. A my si pustíme nějakou hudbu, Euro, Prasmus, anebo za chvilku Dimitri.

0: a jejich Cherokee. A my se podíváme na jinou kapelu, a to Guns N' Roses, protože na internet utekl jejich dokument, a to už je takovej grál pro ty fanoušky Gánů, protože on vycházel přes, když jeli turné kluci od roku 91 až 93, který se jmenoval Use Your Illusion, a už to zabíralo takový to, když už oni, ta kapela byla taková jako v rozkladu, kdy už moc spolu nechtěli trávit čas, ale jsou tam večírky, kde oni pařejí s číšníkama a podobně. No, najdete ho na YouTube, takže mrkněte na něj, já se dneska na něj chystám, je to prej dost zajímavý. Tak uvidíme, třeba se dozvíme ještě dost věcí, které jsme ani nevěděli, protože věřím, že to muselo být dost divoký, jak známe tuhle kapelu. A já vám pustím nějakou muziku a vím, že jsme dlouho nehráli BSP a Země vzdálená, ale to až za chvilku, protože předtím budou Pain a teď budou Kiss.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
5: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
4: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
5: Co si vezmu na sebe?
4: Zalando.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Vůně benzínu, řev motorů a pořádná dávka adrenalinu. 6. a 7. června 2026 ožije Kotlina Sedlčany rallycrossem, mistrovstvím zóny střední Evropy. Těšte se na napínavé souboje jezdců, bohatý doprovodný program, skvělé občerstvení a zábavu pro celou rodinu. Přijďte zažít víkend plný rychlosti, emocí a skvělé atmosféry. Rallycross Kotlina Sedlčany. Na akci své autoklub RAC Sedlčany.
9: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
10: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
11: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
10: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
12: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
13: Atención, señoras y señores!
14: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
13: Un, dos, tres!
14: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
13: La Tropical!
14: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
13: Awarashar!
15: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.pracekuriera.cz. One by Allegro.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: To byly BSP a jejich Země vzdálená. Co víc si můžeme přát? Michal Pavlíček hezky k tomu složil hudbu, Ivan Hlas napsal text a naspíval skvěle, i Kamil Střihavka, tahle porevoluční pecka z roku 94. Neměla by tady na žádném albu, ale vydavatelé je překecali, aby to tam dali a my jsme za to rádi, protože já tuhle písničku zbožňu, abych ji jednou týdně aspoň neslyšel. To je taková už moje klasika, vždycky v autě, když někam jedu. Já doufám, že ji máte taky rádi. No a já vám tady zase pustím nějakou hudbu jinou, nebude to český, jediná česká tady bude Alice, Pretty Mights, anebo YouTube irský. Tak jdem na to.
1: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
2: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
1: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
4: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.
6: Metal Fest Opener. Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Aventasia.
7: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
6: Dorazí kultovní Anthrax.
7: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
6: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
7: Metal Fest.
6: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
8: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu, nemáš nějakou radu?
9: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
8: Kazbet? A v čem jsou jiný?
9: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
8: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
10: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
11: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证只需要您的几条个人信息和银行卡号
12: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
13: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
14: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
15: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
16: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Basin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
1: Base and Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.

0: to. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
5: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Téměř 3/5 příjemců dosavadních dávek po přepočtu na superdávku klesá podpora. Vyplývá to z analýzy Ministerstva práce. Prozkoumání dat 128 tisíc domácností pak ukázalo, že 1/5 z nich po odečtení nákladů na bydlení nezůstává z příjmu i se superdávkou ani životní minimum. Minister Juchelka navrhne změnu částek na bydlení a úpravu skupiny zranitelných osob. Stavbaři příští týden opraví část nového úseku dálnice D1 kolem Přerova. Ten byl zprovozněný loni v prosinci. ŘSD ale při kontrole zjistilo závadu, která na dálnici vznikla při běžném provozu. Záruční oprava si 9. a 10. června vyžádá částečnou uzavírku D1 u Dluhonic ve směru na Ostravu. České volejbalistky vstoupí dnešním zápasem v Nankingu proti domácí Číně do druhé sezóny v Lize národů. Mezi elitou budou navazovat na loňský úspěšný ročník, ve kterém skončili 11. Na turnaji v Číně se do neděle střetnou ještě s Polskem, Belgií a Thajskem.
6: Rock Radio. Počasí.
7: Dnes bude zatažená až oblačno s občasným deštěm nebo přehánkami. Na východě s možností bouřek. Nejvyšší denní teploty 14 až 19 stupňů.
4: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
7: V ulici Okružní v Nymburku je nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na silnici, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
4: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej voraz.
7: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rockovýho vorazu s Danem za sebou. A já jsem tady našel na internetu, jak bývají v Kauflandu takový ty inzerce. A je to teda 13 let starý, jo? A borec tady píše, hledám staršího pána, u kterého budu moci bydlet a na oplátku mu budu sloužit jako žena. I sexuálně. Tomáš 20 let, štíhlý. Praha. Tak doufám, že to Tomáše dopadlo, že zdědil byt nakonec. On se aspoň nemusel brát hypotéku na 30 let, vyřešil to takhle chvilkově se starším pánem. Takže tip, jak si nebrat hypotéku. A my jdeme další hudbu, Doro, Cure, anebo pro kluky, co spolu ještě možná bydlej, Grayson a jejich čarovná noc.
4: Rock Radio.

Rock Radio. Rockovej výrok. Metaláci jsou nejlepší lidi na světě. Hluční, ale moc milí. Doro Peš.

0: A to bylo, to byla Doro a All I Want. Právě Doro Pesch dneska slaví 62 let. Je to německá heavy metalová zpěvačka známá z kapel Warlock, z kapely Warlock, tak, a je považovaná za jednou průkopnic ženského heavy metalu. Je dost v tom jakoby uznávaná pořád a říká se jí jako metalová královna. A jsem to chtěl říct ještě k tomu, že největší úspěchy měla v 80. letech, kdy měla album Burning the Witches, což bylo s Warlockama hodně uznávaný. Takže my za celý rokový rádio jí přejeme všechno nejlepší a dál tvoří. A my se z Německa zase pojedeme podívat kousek hranicím, a to do Teplic na kabáty.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Tady Zakázaný ovoce.
4: 6. června se uvidíme v Praze na Střeleckém ostrově, kde pokřtíme naše nový album Mezi láskou a nenávistí. Na tomhle open air koncertě prostě nesmíš chybět.
3: Těšíme se na tebe, vstupenky pořídíš na Go Out.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart. Partner pro vaše úspěšné podnikání.
8: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
9: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá, hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluji. Poké.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj. Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
13: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz

0: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minute, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 5. června v Jihlavě. Lístky máme, plaťte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: to byly.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: A to byly Aerosmith a jejich Amazing. A my se pojedeme podívat teďka na Vysočinu, a to do Jihlavy, protože Rock in Town pokračuje právě tam v pátek 5. června. A vy se tam můžete těšit na kapely jako Kokot Minute, Alkohol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg, Traktor. No a ty jedou právě šňůru 25 let, teďka slaví a jedou to na Rokinech, takže můžete je tam vidět. Určitě uslyšíte hit od nich 5x5. No a nebude tam chybět ani Anabel, která to bude moderovat a provede vás tam festiákem. Budou tam hostesky, které budou prodávat nový slušný trika, co máme s novým logem, takže si tam můžete koupit. No a já tam pošlu jednoho z vás, kterýmu dám 10 lístků, a to tak, že mě pošlete fotku na studio@rockyradio.cz, bude to s celou vaší partou, čím ujetější, tím lepší. No a my někoho vybereme do čtvrtka 4.6. do 15 hodin a pošlem ho na tenhle ten skvělej festiák. No a já vám pustím další hudbu, třeba Linkin Park, Vypsanou fixu, novou Bylo to jistý, anebo Chicago.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
8: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
9: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
10: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuríra.cz. One by Allegro.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
12: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: www.pragueboats.cz.
13: Už vím.
14: Tak vzhůru na palubu.
15: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
16: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
17: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
18: Pátek 5. června v rámci Valečovského léta proběhne v přírodním amfiteátru u Valečovského hradu v obci Boseň u Mnichova Hradiště koncert kapel Vysací zámek, Totální nasazení a Hand Grenade. Páteční program má i Vostrov Open Air klub v Mnichově Hradišti, kde zahrajou Otazník, Satanova malá raketka, Anarchia a Fakul. V sobotu 6. zamíří Cocker Hellfest poprvé do Střezimíře. Hasičský dům ovládne poctivý rock a metal. První ročník novýho festivalu nabídne silnou sestavu Niakara, Seven, Jackers, Menhir a spoustu dalších. A klub Vagon pro vás chystá na pátek Ozzy Osbourne Revival Praha s Alex McBeat a v sobotu pak vystoupení U2 Revival. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
19: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Ahoj lidi, tady je Vypsaná fixa. Zdravíme posluchače Rock Rádia. Rádio, který má v názvu Rock, je to nejlepší rádio. A je to hotový.

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
0: I v malém šálku lze dělat velké umění.
2: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogr.i, brds.cz.
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.
7: CZ.
11: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz. Na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.

0: zítra do připomínkového řízení. Vláda by ho měla projednat do konce června. Do Řecka v létě zamíří 44 českých hasičů. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Česko taky bude mít připraveny dva vrtulníky, které v případě potřeby poskytne k zásahu v jiných evropských státech. Video rozhodčí na fotbalovém mistrovství světa bude vyhodnocovat offsidy přímo během hry. Sudí dostanou zprávu o zjevných offsidových postaveních do sluchátka. Budou tak moci okamžitě přerušit hru a nebudou muset čekat na přezkoumání během přerušení. Rock Radio, počasí.
1: Dnes bude zatažená oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami. Na východě s možnými bouřky, nejvýšení teploty 14 až 19 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na silnici 34 u obce Jindřichu Hradec je dopravní problém. Stojí tam porouchaný nákladní vozidlo, čekejte tam zdržení, protože je tam odstavený. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, sám pořádku dostanete.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockovej voraz.
1: A je pár minut po 14. hodině, máme poslední hodinu rockového horazu před sebou. A já mám vždycky, když přijdu tady do studia, tak mě přijde, že mám takovou mozkovou mrtvici. A vždycky mám takový různý výpadky. Ale pak tady vymýšlím různý blbosti, vždycky jako kolegům. Teď tady třeba Kamilovi stříhám video, že mu tady natočím, aby byl měl takový překvápko. Ale to, kdo sleduje můj Instagram, tak ten tam uvidí. No a já vám pustím další hudbu, třeba Bruce Springsteena, Def Leppard, Bohnoutej, Gastrosexuál, anebo teďka Udo.
2: Rock Radio.

šaty koprový a gulášový fyží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

0: A to byl Bruce Springsteen, nebo jak my říkáme tady ve studiu, Bruce Springsteen a jeho Born in the USA z roku 1984. No a my v těch osmdesátkách zůstaneme, protože v tomhletom roce vznikla kapela Vítkovo kvarteto a ty tady měl zrovna Kamil dneska a povídal se s nima od 9 do 10. Kdo jste to nestihl, tak se mrkněte na rockovýradio.cz, tam si dáte podcasty a Kamil tam bude mít už ten svůj podcast nahraný, kde si s ním povídal s chlapama, tak se aspoň něco o téhle kapele z Prahy dozvíte. No a my jdeme dál k hudbě, pustíme si třeba Arakainy, Battle Beast anebo Green Day.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Parvileta 2026. Poděbrady 10. až 11. července. 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info Barvileta.cz a Facebook.
8: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
9: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
10: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
11: www.projektantbudoucnosti.cz.
12: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
13: Gave 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulovém zápase uvidíte Andreje Romaniuka a samozřejmě i neporaženého Patrika Kutila. Zápasit se bude podle pravidel MMA, K1 i boxu. Začátek v 18.30 v Unip aréně v Praze. Heroes Gate 33. Na zápase zve
14: Under Armour. Makes you better.
15: Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
16: Ačkoliv městečko Chýně nepatří k největším, podle Wikipedie tam žije 5000 obyvatel, co se historie týče, tak patří k těm vůbec nejstarším. Vždyť před 3 lety oslavili Chýňáci 750 let od vzniku a na katastru obce se našly první pravěké pece na železnou rudu na našem území. Ovšem Chýně není jen historie, lidi tam na plný pecky žijí i teď. Důkazem budíš třeba automotový výstava, která tam bude již tento víkend. Když jsem se ptal kámošky Martiny, která je hrdá Chýňanda, co si pod tím mají návštěvníci představit, doslova mi napsala. Hele, je to vlastně naprosto naprosto pohodová akce party motorkářů z toho našeho města. K vidění budou jak poctiví veteráni, tak elektrický novinky, babety a mopedy, ale i pořádný 12 kila s koulema. Od naháčů po Endura, od Velorexu po Porsche a s klidem lidem řekni, že to bude krásná podívaná, příjemná zábava a to i pro ty nejmenší. Děti si můžou zkusit zabagrovat, bude malování na obličej, naši hasiči krom ukázky jejich nového auta udělají dětem spousty pěny na blbnutí. Co ještě k sobotní chýňské akci dodat? Schválně jsem se díval na stránky města Chýně a všichni považují za nejdůležitější, že to bude především pohodová akce pro všechny, kteří jsou nebo ještě nezapomněli být klukama a holkama ve věku někde mezi 0 a 99 lety. Prostě přijďte a pobavte se, uvidíte, že ještě existují místa, kde se lidé umí bavit.
15: Rock Radio Moto Keci.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: A to byly Arakan a jejich ďábelská hra. Já už tady vítám Kubu ve studiu. Čau, Kubo.
1: Nazdár, čau, čau.
0: Všiml jsi, že tady zase my vyhodíme oknem a ona přileze komínem?
1: Já nevím, jestli má nějakou jako tajnou skrýš, kudy, nebo jako chodbu, tunel, něco, kudy se leze.
0: Nebydlí tady už?
1: Já nevím, jako hele, já jsem zkoušel dát nějaký pastičky k některým místům takovým, kudy se jako nejčastěji chodí a nic, vždycky to zůstane jako netknutý. A
0: podle mě ona obchází celý barák ve všech studiích. Kdybyste nevěděli, bavíme se o naší nové moderátorce víkendové Káje. Ano. Ona tady furt je. Furt.
1: Ale my rádi vidíme a vy určitě rádi uslyšíte o víkendu, anebo ji taky uslyšíte zítra na roku na přání. Bude.
0: Jo, místo Jirky.
1: No jo, bude na záskok, takže určitě si s ní zítra i pokecáte.
0: Určitě ji zavolejte, až budete opilí pořádně v hospodě, byste pořádně užila. Aby měla pořádný telefonát, aby byla jako pokřtěná tady.
1: Ano, ano, to je důležitý. Všichni jsme si tím prošli.
0: Tak, tak. Tak nic, já se s vám rozloučím, tak vám nechám zahrát Milena Mencna, Vláďu Šafránka, Bad Wolves anebo Bon Jovi. Tak se mějte hezky a čau.
2: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
3: Atención, señoras y señores!
4: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchov.
3: La Tropical!
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yeso!
4: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchov. Více na www.latropical.cz.
3: Awarašar!
5: Od 1. června je v Metropoli Zličín
6: Ninja Park!
5: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
6: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
5: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
6: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.pragueboats.cz.
8: Už vím.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Stavebniny Dek přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weberba Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na dek.cz.

0: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
1: Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
2: Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
3: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Za nenávistné předvolební plakáty uložil soud hnutí SPD 3milionový peněžitý trest. Dnešní verdikt, podle kterého SPD spáchala trestný čin podněcování k nenávisti, není pravomocný. Hnutí vinu odmítá s tím, že pouze komunikovalo své názory na migrační pakt nebo zneužívání sociálních dávek. Opoziční strany odevzdaly podpisy ke svolání další mimořádné schůze sněmovny. Chtějí řešit střet zájmů premiéra Andreje Babiše a dotace pro Agrofert. Předseda dolní komory Tomio Okamura musí schůzi svolat do 10 dnů. Na vrchol nejvyšší hory světa Everestu v letošní jarní sezóně vystoupalo přes 1000 lidí. Podle agentury AFP se jedná o historický rekord. Horolezce neodradilo ani zvýšení poplatku pro zahraniční zájemce. Ten vzrostl na v přepočtu 312 tisíc korun. Rezervace na akce archeologického léta už jsou spuštěné. Sedmý ročník nabízí bohatý program. Zájemci se mohou vypravit po stopách dávných Keltů nebo se třeba projít po zaniklé středověké vesnici. Více už řekne mluvčí Pražského archeologického ústavu Akademie věd Jaroslav Řídký.
1: Účastní se více než 50 institucí po celé České republice, prakticky ze všech krajů, a účelem je seznámit veřejnost buď s těmi známými archeologickými lokalitami, nebo i s těmi méně známými.
0: Podrobné informace najdete na webu archeologickeleto.cz. Tolik zprávy, dobré odpoledne. Rock Radio.
2: Počasí. Momentálně máme venku kolem 18 stupňů a večer nám to padne asi na 13, jinak můžete počítat s ojedinlými přeháňkami víceméně po celé České republice, dokonce na východě Moravy i bouřky. Zítra by mělo být polojasno opět po celé České republice, akorát v Praze a také v České republice, dokonce na východě Moravy i bouřky. Zítra by mělo být polojasno opět po celé České republice, akorát v Praze a také na západě Čech by se mohly objevit

0: ulici, tak už víme, kde to je, tak tam bourali dvě osobní auta, tam si taky dávejte pozor. V Bohušovicích nad Ohří, což je kousek u Litoměřic, tak tam se srazil osobák hned s dvěma cyklistama. Na místě zasahují záchranáři, je to na křižovatce Masarykovy ulice a Máchovy. A na D48 si dejte pozor na odstavený nákladní automobil kvůli defektu, stojí na 19. kilometru ve směru z Novýho Jičína na Bělotín.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
2: Třetí odpoledne, 3 minuty k tomu a rokový odpoledne může začít. Kuba i Petr za mikrofonem. Zase máme připravený takový klasický rokový odpoledne. Hele, říkáme to každý den, prostě nabitý telefony, nabitý notebooky, všechno.
0: Mně se líbí, jak říkáš, že máme jako připravený a já se tě vždycky představuju takhle ten večer, víš, jako že přijdeš z práce, teďka prostě hodíš batoh takhle vedle stolu a teď si děláš ty domácí úkoly a připravuješ se. Co máš teda
2: připomínáš nějak? A jak jako představuješ, že tohle se přesně děje?
0: No, ale já to dělám taky, jenom jsem nevěděl, že ty taky. No tak to je dobře, že to máme oba připravené. Tak povídej, co jsi dneska připravil, Paťo.
2: Dneska jsem si připravil na začátek rokovýho odpoledne AC/DC, taky Panoptiko, který nám tady nechají číslo, anebo Alice Cooper a jejich House on Fire.
0: Hele, za mě za jedna.

Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny.

Extras, bridge. Propellers.

0: Pink Floydi se učí lítat. Uvidíme, jak jim to jde, když jako zkoušejí to už od roku 87, nevím, jestli se jim to někdy povede. Každopádně máme teďka 15 hodin 19 minut, posloucháte Rock Radio a rádi bychom se teďka s vámi pobavili o jiný takový legendární kapele. A sice kapele Kiss, teď se totiž objevila zpráva, že se vlastně prodal jeden z nejcennějších artefaktů kapely Kiss. Byla to kytara Ace Frehleyho a prodala se asi za $500,000, takže asi 11 milionů korun.
1: Za mě jako docela hustý vlastně. Koukali jsme pak ještě, jaký i jiný věci se prodávaly od kapely Kiss. A my jsme našli, že třeba baskytara Gina Simonce, na kterou nahrával album Psycho Circus, tak to se prodalo asi za $80,000, což je vlastně, já nevím, skoro...
0: Dokonce ještě polovina z toho $40,000. Takže to je míň než desetkrát míň než ta kytara. Ale takhle, pojďme si říct, je to basa.
1: Je to basa,
0: jako,
1: no.
0: Sorry, jako, pardon. Hele, každopádně, kapela Kiss byla velmi, nebo je velmi známá tím, že vlastně oni byli průkopníci v takovým tom, že oni měli to logo a ten merch vlastně, tohle všechno začali dost kysáci. A tak jsme ještě koukali, jaký nejdivnější věci se takhle prodávaly. Třeba Kiss kondomy se prodávaly. Dneska už je to poměrně běžná věc, i my máme rock radio. Samozřejmě.
1: Rádiový,
0: hele, ale Kiss rakev se dá jako sehnat.
1: Ty bláho.
0: No, rakev máš na sobě tu pusu prostě tohle.
1: Ještě jsme tam viděli třeba Kiss parfém.
0: Ano.
1: Nebo taky stolní lampa. Dokonce víno Kiss se dá koupit.
0: Mě zajímá ten Kiss parfém, jestli jako voníš jako prostě Paul Stanley po koncertě, víš?
1: No, to je otázka, jestli
0: to je pošušňáníčko.
1: Pošušňáníčko prostě. Ale zase, kdyby si měl vonit jako Gene Simmons, tak to bude aspoň 10krát levnější.
0: Jo, to je pravda, no hele, vidíš, tak ve výprodeji můžete sehnat. Každopádně, teď už si dáme Škorpiony, Biffy Clyro, anebo Vysací zámek, protože holky říkaly, že punk je jinde.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Basin na Otočku. Je do dodání stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
4: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Vůně benzínu, řev motorů a pořádná dávka adrenalinu. 6. a 7. června 2026 ožije Kotlina Sedlčany rallycrossem, mistrovstvím zóny střední Evropy. Těšte se na napínavé souboje jezdců, bohatý doprovodný program, skvělé občerstvení a zábavu pro celou rodinu. Přijďte zažít víkend plný rychlosti, emocí a skvělé atmosféry. Rallycross Kotlina Sedlčany. Na akci své autoklub RAC Sedlčany.
11: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
12: Atención, señoras y señores!
13: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
12: Stres.
13: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
12: La Tropical!
13: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
12: Awarashar!
14: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
15: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
16: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
15: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
17: Ratatadadada. rata, trička, rata, tarararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: odpoledne s Kubou a Petrem. Rock je slušná muzika.
1: Dear

mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rokový rádio.

0: Skorpíci právě teďka dohráli na Rock Rádiu, máme 15 hodin a 36 minut. My jsme si teďka s Péťou vlastně chtěli najít nějaký informace zajímavý o této skladbě, protože nás vždycky hrozně bavila, dokáže nás úplně jako rozjet. No a říkali jsme si, že se podíváme vlastně na různé nějaké zajímavosti. A tady psali na internetu, že spousta lidí si myslí, že jako Rock You Like a Hurricane, jako že tě prostě přejedu tě jako hurikán.
1: Dalo by se
0: a že to je jako písnička o počasí, ale že to ve skutečnosti má, a to se málo ví, nějaký takový jako podtext pro dospěláky. A tak si říkáme, to si jako vážně někdo myslí, že tohle to o počasí.
1: Přesně tak, že to je o hurikánech, viď? To je tak naprosto jasný.
0: Já si říkám,
1: a tak jsme si tady, tak jsme si tady jako s Kubou říkali, jaký ještě takovýhle třeba český písničky by mohly jako mít možná nějaký takovýhle podtext pro dospěláky.
0: Takovej jako podtext, kdy vlastně je to jako dobře schovaný a takhle. Hele, tak já nevím, vem si třeba Olympik, že jo? Má drahá, dej mi víc, tak to je jasný. To tam jako čteme, že jo? Ale je nějaká písnička, kdyby to mohlo být víc schovaný?
1: Ale my jsme Olympik třeba slzy tvý mámy.
0: Slzy... Počkej, co jste řekl o mojí mámě? Jako myslíš si, že o tom je ta písnička, jakože slzy tvý... Jo, takhle?
1: Hele, to nikdy co, třeba to bude nějaký skrytý podtext.
0: Já jsem si vždycky myslel, že tam zpívá slzy z mý klády šedí, ale to je jedno, to je jedno. To jsem si myslel, že tam je úplně jiný text, ale pak jsem se podíval na správný text a samozřejmě nic takovýho by Django nespíval.
1: Dobře.
0: No. Hele, co kdybychom šli na další muziku radši?
1: Já s tebou souhlasím, čekaj nás totiž White Snake, taky Sabatoni, anebo Lucie jejich Černý anděle, to by možná šlo taky, ne?
0: To je vlastně taky o takovým tom.
2: Tak co na to říkáš, Baru?
3: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
2: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
5: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
7: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
8: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
9: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulovém zápase

0: 33. Na zápas tě zve Under Armour makes you better.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
2: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
5: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
6: Pátek 5. června v rámci Valečovského léta proběhne v přírodním amfiteátru u Valečovského hradu v obci Boseň u Mnichova Hradiště koncert kapel Vysací zámek, Totální nasazení a Hand Grenade. Páteční program má i Vostrov Open Air klub v Mnichově Hradišti, kde zahrajou Otazník, Satanova malá raketka, Anarchia a Fakul. V sobotu 6. zamíří Cocker Hellfest poprvé do Střezimíře. Hasičský dům ovládne poctivý rock a metal. První ročník novýho festivalu nabídne silnou sestavu Niakara, Seven, Jackers, Menhir a spoustu dalších. A klub Vagon pro vás chystá na pátek Ozzy Osbourne Revival Praha s Alex McBeat a v sobotu pak vystoupení U2 Revival. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
5: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: Tady Zakázaný ovoce.
2: 6. června se uvidíme v Praze na Střeleckém ostrově, kde pokřtíme naše nový album Mezi láskou a nenávistí. Na tomhle opener koncertě prostě nesmíš chybět.
1: Těšíme se na tebe, vstupenky pořídíš na Go Out.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
5: Potisk, dárky, byla byl, CZ.
6: Metal Fest Opener.
7: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Aventasia.
8: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
7: Dorazí kultovní Anthrax.
8: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
7: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
6: Metal Fest.
7: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Zbraňová amnestie potrvá už jen měsíc. Lidé díky ní mohou beztrestně odevzdat nebo zaregistrovat nelegálně držené zbraně a střelivo. Od ledna policie obdržela přes 3700 zbraní. Nejčastěji lidé odevzdávají zbraně ve Středočeském kraji. Do Řecka v létě zamíří 44 českých hasičů. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a likvidaci lesních požárů. Česká republika má také na letošní sezónu pronajaté dva vrtulníky, které v případě potřeby může vyslat do jiných evropských zemí. Jedním z těch méně příjemných míst v Praze je okolí metra Budějovická, a to obzvlášť v posledních měsících, kdy se tu přemnožily holuby. Jak situaci řeší technická správa komunikací, zjišťovala na místě naše reportérka Sára Voldánová.
2: Hezký den. Holubům bivakujícím u stanice metra Budějovická už přes dva týdny stěžují život plechy. A protože na místní ptactvo klasické ostny neplatí, musela tu technická správa komunikací nainstalovat šikmé plochy, na kterých se holuby neudrží a které, jak se zatím zdá, fungují dobře. Městská část Prahy 4 teď vyzývá vlastníky dalších objektů na místě, aby se k instalaci plechů připojili. No a zbytek problému by měla od července vyřešit holubí antikoncepce podávaná ptákům se zrním. Z Prahy 4 Sára Voldánová.
1: Nečekaným vítězstvím 3-0 nad domácí Čínou zahájili české volejbalistky Ligu národů. Šestý tým světového žebříčku porazili poprvé. Na úvodním turnaji nastoupí naše hráčky ještě ve čtvrtek proti Polkám, v pátek proti Belgii a v neděli je čeká Thajsko. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska máme na českém spíš zataženo a čím víc se posouváme na východ, tím víc prší. To znamená, že třeba v takovém Slezsku, tak tam je sice nejtepleji kolem 22 stupňů, ale zase tam hrozí bouřky všude jinde, přes den přehánky. Každopádně během večera by mohlo od západu trošku ubývat srážek. Později by se měla i protrhávat oblačnost, přes noc bude kolem 13 stupňů. No a zítra naopak na západě bude trošku víc pršet, dokonce ve středních Čechách můžou být i bouřky a 25 stupňů. Jinak na západě Čech kolem 20. No a naopak Morava, tak tato zítra vyhrála, ta bude mít krásný polojasno a teploty někde kolem 24 až 26 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Následující 37 si dejte pozor v Kocbeřích, je tam totiž neprůjezdný pruh kvůli srážce dvou osobáků. Neprůjezdný jízdní pruh taky najdete v Tuchoměřicích, konkrétně v Knížovce, tam je ale zase padlej strom. V ulici Výškovická v Ostravě jsou taky dvě auta v sobě, tam si dejte pozor na kolonu a taky na D8 na 28 km směrem na Prahu, tam havarovala dodávka a držíte se tam asi 10 minut.
0: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Rokový odpoledne, já jsem chtěl říct, je tu zpátky, ale my jsme nikam nešli, jsme tady pořád, je 16 hodin a už skoro 3 minuty k tomu a samozřejmě jsme tady s váma, aby jsme vám pouštěli rokovou muziku a taky, aby jsme se bavili, kdo má dneska narozeniny, jak získat taky lístky a tak prostě ty věci, co chcete slyšet.
4: Takže vy, co už posloucháte dneska rádio od rána, tak už asi víte, kdo ty narozeniny slaví, ale vy, co to ještě nevíte, tak už můžete pomaličku začít hádat, kdo to asi bude. Zatím vám pustíme Metalliku, Mira Šmajdu, anebo taky ZZ Top, takže si to užijte a pěkný rokový odpoledne, jo. Rokový odpoledne, jo.

0: Warlock a jejich Burn the Witches právě teďka dojíždějí na Rock Rádiu. To, že tady hraje Warlock právě teďka, není samozřejmě žádnou náhodou, protože Doro Peš, neboli Dorothy Peš, dneska slaví svých 62 let a my jí samozřejmě přejeme všechno nejlepší k narozeninám.
1: Je to jedna z mála představitelek, tím dávám důraz na to, že je to žena, představitelek vlastně heavy metalu, protože moc takhle dam v této disciplíně není, ale ona jí reprezentuje už kdo ví jak dlouho, hrozně dlouho a hlavně výborně. Tahle ta rodačka z Düsseldorfu je samozřejmě známá nejenom z kapely Warlock, ale taky byla ještě spojená s kapelou Snakebite a taky má velmi bohatou svoji vlastní solovou dráhu, takže prostě opravdu jako madam heavy metalová královna by se dalo říct.
0: Skutečně velmi, velmi bohatou. Ona vlastně z Warlock udělali 4 alba předtím, než se rozpadli, že jo, za tu jejich vlastně 7letou kariéru, kdy fungovali. Ale když jsme koukali, co všechno Doro jako natočila, no tak to je neskutečné, to jsou desítky alb.
1: Jo, desítky plus ještě alb. Tam jsou různý duety, že jo, třeba jako tak. Se Škorpionama, s Udo Dirkschneiderem, s Tarjou Turunen, jo, prostě s Twisted Sister, udělala toho no milion. Jasně.
0: Strašně moc, takže opravdu jí přejeme všechno lepší k narozeninám a hlavně, aby nikdy nepřestala zpívat. Teďka už si ale dáme další muziku, Meatloaf, Black Crowes, anebo Vitacit, protože noci, tak ty jsou zlý.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Housebrand Café, per favore.
7: Sì, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na
14: Firma na zážitky
12: CZ.
15: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
16: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
17: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
18: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
17: Odplouvám kránu na katamaránu.
18: www.pragueboats.cz.
17: Už vím.
18: Tak vzhůru na palubu.
19: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu, Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
10: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Prvním červnovým rokovým referendu si posvítíme na aktuální novinky. Číslo 1 Alter Bridge a jejich eponymní novinka. Keep your head. Dvojku mají Clawfinger s deskou Before We All Die. Nebo můžete zvolit Roba Zombieho a album The Great Satan.

0: Meatloaf, I'll do anything for love. Udělal bych cokoliv pro lásku. Co by si ty udělal pro lásku?
1: Úplně cokoliv. Mně se hrozně líbí, někde jsem slyšel, že nějaký pár, který se rád věnuje takovým těm jako tvrdším praktikám, tak mají vždycky je takový to heslo, že to bezpečnostní slovo, kdy musí člověk zastavit. A že mají právě heslo Meatloaf. Protože pro lásku udělám cokoliv, ale tohle ne.
0: To je super.
1: Každopádně, co můžete udělat pro to, abyste získali lístky na Rock in Jihlava, kde budou Dimitri, Horkýže, Kokot Minute, Alkohol, Trautenberg a Traktor.
0: Stačí akorát, abyste nám poslali fotku vaší party. Ideálně na náš mail studio@rokovyradio.cz a tam bychom od vás potřebovali fotku nějaký party z nějaký oslavy nebo tohleto, to už je na vás, o originalita prostě se cení a máte na to čas do čtvrtečních 15 hodin, no a potom v pondělí ráno se vyhlásí...
1: V pátek ráno
0: se vyhlásí jedna parta z vás, která od nás dostane 10 lístků na Rock in Jihlava.
1: Takže dobře poslouchejte, dobře si to rozmyslete, kterou fotku tam pošlete. Zítra ve 3 to všechno končí, takže už to je méně než 24 hodin a v pátek ráno pozorně poslouchejte, protože právě v pátek už se ta akce děje. Rock in Jihlava.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: Teďka už se rovnou dáme další muziku. Čekají nás Van Halen, taky Iné kafe anebo Manovar. Pojďme na to.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
8: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Vše pro bagr.cz.
12: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
11: Vše pro bagr.cz.
13: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju. Poké.
14: Go, go, go, gorila.
15: Kup kávu a zachraň Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorila.cz.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ.
7: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
9: Rock Radio. Zprávy.
10: Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. SPD nesouhlasí s 3milionovým peněžitým trestem za podněcování k nenávisti. Ten dnes hnutí uložil obvodní soud pro Prahu 1 za kontroverzní předvolební plakáty. Verdikt není pravomocný. Šéf hnutí Tomio Okamura řekl, že SPD se odvolá a je připravena pokračovat až k ústavnímu soudu. Policie kvůli dovozu zhruba 600 tun nelegálního odpadu do Česka obvinila 4 lidi a 4 firmy. Šlo podle ní o organizovanou skupinu, členům hrozí až 5 let vězení. Odpad z Německa skončil například v Jiříkově na Bruntálsku či v Brně Horních Heršpicích. Během června bude pohled na noční oblohu opravdu výjimečný. Můžeme totiž pozorovat dvě nejjasnější planety sluneční soustavy, Venuši a Jupiter. Nejlépe mají být vidět příští týden v úterý. Kdy a kam se dívat, poradí astronom Petr Horálek.
11: Jasná planetární dvojice se objeví už za soumraku na západním obzorem okolo 21:30 letního času. Slabší Jupiter bude ležet jižně, tedy vlevo dole, od výrazně jasnější Venuše. Při pohledu pouhýma očima budou dosti blízko sebe a vizuálně budou opravdu nepřehlednutelné i z měst.
10: Červen navíc přeje i pozorování takzvaných nočních svítících oblak, která se objevují nízko nad severním obzorem. Světová jednička Arina Sabalenková na Roland Garros vypadla už ve čtvrtfinále. Běloruska prohrála 1-2 na sety s ruskou Dianou Schneiderovou. Ta si postupem do semifinále opět posunula grandslamové maximum. V Paříži do letoška nikdy nepřešla přes druhé kolo. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
9: Rock Radio. Počasí.
12: Srážky nám budou během večera postupně ubývat, ale pořád ještě můžeme s pár kapkami počítat hlavně v jižních Čechách a také na Moravě, tam by dokonce se mohlo i zablízkat. Teploty se momentálně pohybují kolem 18 stupňů a večer nám to padne asi na 13. Zítra nás bude čekat polojasno po celé České republice, akorát si dejte pozor na ojedinělé přihánky hlavně na západních Čechách a také v Praze. Teploty se zítra budou pohybovat kolem 23 stupňů a večer to padne asi na 10.
8: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
12: Ostravě na Frýdecký spojce směrem z části Kunčice, tak před sjezdem na Slezskou Ostravu bourali dva osobáky, dejte si tam pozor. V Brně taky dva osobáky v sobě, tam je to na takovým tom kruhovým, nebo spíš bych měl říct oválovým objezdu na Sportovní ulici v části Královo pole, určitě tam teďka bude komplikovanější průjezd. V Čáslavi tak tam přímo před městským úřadem v ulici Generála Eliáše srazilo osobní auto chodce, do toho tam ještě stojí auto záchranné služby, určitě uvidíte z dálky nějaký blikačky, tak se tomu pro jistotu vyhněte. A na D5 je hlášená tvorba kolon a je to na příjezdu do Prahy už od 8. kilometru, tak jestli můžete, sjeďte někde dřív, asi využijete nějakou aplikaci.
8: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
12: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí právě do svojí třetí hodinky. Kuba i Petr za mikrofonem a dneska přejeme všechno nejlepší ke svátku všem Tamarám.
13: Tamara, no
12: Tamara.
13: Jo.
12: Ano,
13: jednu
12: ano,
13: znám,
12: ano.
13: Jednu.
12: Já taky jednu znám, taky jednu znám, už jsem ji teda neviděl asi 20 let, ale z dětství znám jednu Tamaru.
13: A taky má svátek Kevin, což mě hrozně překvapilo.
12: Typický český jméno.
13: Typický český, hele, moje mamka se jmenuje Radka a když byla malá, tak, což bylo prakticky nedávno, že? Tak v kalendáři nebylo jméno Radka a ona chudák musí slavit. Hele, moje mamka se jmenuje Radka a když byla malá, tak, což bylo prakticky nedávno, že? Tak v kalendáři nebylo jméno Radka a ona chudák musí slavit svátek v den,

0: Rammsteini a jejich Deutschland právě teďka dojel na Rock Rádiu 17 hodin a 20 minut k tomu. A vy, co jste poslouchali dneska už 9 ráno, tak je vám úplně jasný, co se dělo, ale je mi jasný, že plno lidí neposlouchalo. V 9 ráno tady totiž byl další hvězdný host Kamila Drába a dneska to bylo Vítkovo kvarteto.
1: Samozřejmě legenda českého Big Beatu už od nějakých 80. let, prostě všichni je dobře znáte. No a taky jste se mohli dozvědět nějaký zajímavosti ohledně nějaký muziky, co dělají, koncerty, co chystají. A další takovéhle věci. Samozřejmě celý si to můžete už teď poslechnout na našem webu, který zní rokovýradio.cz, a v sekci podcasty už je asi 130, možná 140 dílů právě tohodle toho vydání hvězdního hosta Kamila Drába.
0: Má to asi 20 minut ten díl, takže jestli si u toho třeba chcete sníst večeři, nebo co byste tak dalo udělat během těch 20 minut ještě?
1: Já nevím, umejt nádobí třeba.
0: Umejt nádobí je docela prádlo, taky dobrý,
1: pověsit prádlo, jako, protože my chlapi děláme domácí práce.
0: Nějaký rychlý žehlení možná.
1: Jo, jasně, normálně můžeš
0: vyžehlit
1: to.
0: Kapesníky třeba.
1: Vyžehlit kapesníky, ty žehlíš kapesníky?
0: No, tak jako mám rád vyžehlený kapesníky.
1: Já používám většinou papírový kapesník, a ty si nežehlím teda.
0: Já, no, a to zkusně hle někdy.
1: Jo, to je docela dobrý.
0: Oni jsou pak takový vláčnější.
1: Jo, dobře, tak já to zkusím, děkuju. Tak já se jdu vysmrkat za chvilku, no a ty prosím tě ohleš nějaký další písničky.
0: Bude čekat na František Tahula, taky The Darkness, anebo Europe a jejich Kerry, užijte si to.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá, hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju. Poké.
7: Potisk dárky, byla vil, CZ.
8: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
9: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minit, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 5. června v Jihlavě. Lístky máme, plaťte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Magický rok 94 a Franta Sahula s jeho Stínama na duši právě teďka dohráli na Rock Rádiu 17 hodin 36 minut, což znamená, že rokový odpoledne už pomalu končí.
1: Pomalu končí, ale nebojte se, zase zítra tady od 3:06 budeme zase s další dávkou rokový muziky. A takže se nemáte čeho bát, ale můžete už si začít připravovat písničky, které budete chtít, aby vám kapitán zahrál v příštích 2 hodinkách.
0: Přesně tak, ono není čeho se bát, protože právě kapitán je velmi hodnej na vás, když mu napíšete, a to buď na mail studio@rokovyradio.cz anebo na Facebook do zpráv Rock Rádia. A tak samozřejmě on bude tak hodnej a zahraje to, další 2 hodiny jsou ve vaší režii. On teďka tady přikivuje, přiběhl a říkal, že ano, rozhodně. Ahoj, dokonce ahoj. Vám to slibuje, že vám zahraje prakticky všechno, co chcete. Ano, všechno dobrý.
1: Koukám, že jsi dneska přijel na motorce, čověče.
2: Ne, já takhle jezdím tramvají.
1: Ty takhle jezdíš metrem, vej.
0: Ale ono dneska je to odršku v tom MHDčku, tam lidi mají ostrý lokty, takže chápu.
2: Takže potřebuješ určitě airbagovou vestu.
0: Když tě nikdo nepustí sednout, víš co, tak
2: prostě.
0: Jo, přesně, no.
1: Takže teďka už se alespoň můžeme poslechnout to opravdové.
2: Volejte, pište.
0: No a my se s vámi zase uslyšíme zítra, těšíme se na to. Teď už vaším směrem posíláme Him, Divoký byl, Five Finger Death Punch, anebo taky Kiss a jejich romantiárnu Forever. Mějte se krásně a zítra zase čus.
2: Čus. Him, Lhergot.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Tady Zakázaný ovoce.
8: 6. června se uvidíme v Praze na Střeleckém ostrově, kde pokřtíme naše nový album Mezi láskou a nenávistí. Na tomhle opener koncertě prostě nesmíš chybět.
7: Těšíme se na tebe, vstupenky pořídíš na Go Out.
9: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Rychlart Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
10: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovyradio.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
15: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
16: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
17: Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
18: Pátek 5. června v rámci Valečovského léta proběhne v přírodním amfiteátru u Valečovského hradu v obci Boseň u Mnichova Hradiště koncert kapel Vysací zámek, Totální nasazení a Hand Grenade. Páteční program má i Vostrov Open Air klub v Mnichově Hradišti, kde zahrajou Otazník, Satanova malá raketka, Anarchia a Fakul. V sobotu 6. zamíří Cocker Hellfest poprvé do Střezimíře. Hasičský dům ovládne poctivý rock a metal. První ročník nového festivalu nabídne silnou sestavu Niakara, Seven, Jackers, Menhir a spoustu dalších. A klub Vagon pro vás chystá na pátek Ozzy Osbourne Revival Praha s Alex McBeat a v sobotu pak vystoupení U2 Revival. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
19: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Je tady Vašek Vlá ze skupiny Divoký Bill. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých.
1: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se, legni na kolena na posledně, co si přeji.

0: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
4: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a večer. Některý tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
7: vybrat dobrý materiál
6: a vybudovat náš domov.
8: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

0: DAB i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Dobrý podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Podpora penzijního spoření pro klienty do 30 let se zvýší, zavedou se nová zvýhodnění, u většiny typů spoření se zruší poplatky za výkon a sníží poplatky za správu. Příslušný návrh zákona půjde zítra do připomínkového řízení, vláda by ho měla projednat do konce měsíce. Hasiči v lednu zahájili mimořádné kontroly barů, diskoték a dalších nočních podniků. Zatím udělali 590 kontrol a zjistili přes 1600 nedostatků. Nejčastější z těch závažných problémů jsou v oblasti únikových cest. Ty jsou mnohdy zatarasené, neprůchodné, špatně značené a někde chybí. Letní turistická sezóna přináší další možnosti dopravy do přírody. Z Příbrami se i letos dostanou turisté a cyklisté pohodlně do Brd víkendovou linkou MHD 505. Pokračuje mluvčí radnice Eva Švehlová.
2: Jde o autobusový spoj, který na své trase městem spojuje různá návštěvnická místa a následně jede směr Orlov a Kozičín. Spoj umožňuje bezplatnou přepravu jízdních kol. Letní víkendová linka bude jezdit o víkendech a svátcích již od 6. června
1: a na trasu se bude vydávat až do 13. září. Tenista Tomáš Macháč si několik týdnů nezahraje. Důvodem je zranění paty. Davis Cupový reprezentant uvedl, že má v levé noze trhlinu. Doufá, že stihne alespoň část travnaté sezóny s vrcholem ve Wimbledonu. Tolik zprávy, hezký večer.
0: Rock Radio, počasí.
3: Děkujeme Dominiku za ty zprávy a podíváme se, jak bude zítra. Český hydrometeorologický ústav připomíná, že bude ráno polojasno až jasno, v Čechách bude už během dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer oblačnosti od západu přibývat. Odpoledne a večer se v Čechách od západu pozvol na místy přidají přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty by se měly pohybovat okolo 27, no a v 1000 metrech na horách okolo 15 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: A v ulici Suchohrdelská ve Znojmě se stala nehoda. Osobně auto to tam napálilo do středového ostrůvku. Je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh kvůli tomu, tak buďte opatrní. Na D8 na 11. kilometru na trase Praha německostátní hranice tvoří překážku na vozovce nehoda osobáku s nákladňákem. No a ještě v Hořické ulici v Hradci Králově dvakrát osobák, bylo to ošklivý, je to i se záchrankou. No a podíváme se i do ulice Dobříská v Praze. Tam v tunelu Mrázovka se lidi pohybují na vozovce. Tak buďte opatrní, ať nevemete někoho nedobrovolně sebou. No a ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím vás, doražte v pořádku.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
3: Ahoj, námořníci, máme tady 3 minutky po 18. hodině, je středa, jeho tam třeba, než ho tam dáme, tak si tam dáme nějaký kvalitní rock'n'roll a od toho tu máme náš oblíbený večerní pořad Rock na přání s vaším kapitánem na vlnách slušný rockový muziky Jirkou Vajgizem. Pojďme to rozjet. Přátelé, volejte mi do kapitánský kajuty na 725 844 424, pište na Messengera a do mailu, no a samozřejmě přednost dnes mají zamilovaní nebo ti, co si zkrátka na sebe při středě udělali čas. Tak přátelé, puste se do toho, no a na úvod si dáme Čerta starýho, Ozzy Osbourna s Litou Ford, rokovou Pumou a jejich sladáčku Close My Eyes Forever. Tadle 4,5 minutovka na vás čeká právě teď a během ní koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Joho!
0: Rock Radio.

0: Tak to bylo Ozzy Osbourne s Little Ford, Close My Eyes Forever. Přátelé, vy oči otevřete, otevřete i své uši, protože budeme pokračovat v těch rokových velikánech. Před chvilkou mi volal Petr s Příbrami, že by pro všechny zamilovaný i do našeho rádia chtěl nechat zahrát něco od mistra Lise Coopera. Tak hele, dáme si něco, co nehrajem furt. Já bych třeba si mohl tady vybrat, ale a mělo by to být i pro všechny zamilovaný, tak hele, co takhle I'm 18. Pamatujete si na lásku ve vašich 18? To člověk už nebyl takový jako jelito, vyloženě, pubertální, ale ještě nebyl plně dospělý, myslím teda, aspoň já jsem to tak měl. Jak se to měli vy, jestli chcete, napište mi, to je středa, myslím, že téma je to výborný k diskuzi, tak tady je Alice Cooper, I'm 18, pro vás všechny zamilovaný.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Place of Gloom, nádherná záležitost. Přátelé, tak teď tady máme návrh na českou píseň. Psal mi Dante Fénix, ale já tu zprávu budu muset trošku jako přeložit, jo, protože jsme přece jenom slušný rokový rádio a ještě není 10 hodin, takže nás poslouchají i děti, což za chvilku dozvíme. I tak napsal, čau, ty jsi teda fakt nechutně diskriminační. Co kdyby si místo upřednostňování zamilovaných raději zkusil pomoct těm, co nemají do čeho píchnout a naopak. Na to asi koule nemáš, viď? Tak všem zamilovaným hezký večer vlahý a za doprovodu písně a pak je Satanas od Arakainu. Dante. Tak milý Dante, já s tím nemám problém, jak říkám pořád, jo, a prosím vás o to všechny. Pokud se vám líbí, jak to dělám, říkejte to všude. Pokud se vám něco nelíbí, říkejte to mně. To bude nejlepší. Tak se to nejlíp vyřeší, protože spolu můžeme diskutovat. Jinak jako to není dobrý. Tak pojďme, já myslím, že Dante má skvělý nápad. Máme tu středu pro zamilované. Podle toho hesla středa jeho tam třeba. A pojďme vymyslet nějaký den pro osamělé. Který by to měl být? Napište mi to, zatelefonujte mi to, jak chcete. Pojďme se o tom pobavit. A teď už každopádně Arakain a pak je Satanas.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
0: I v malém šálku lze dělat velké umění.
2: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
4: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
5: Atención, señoras y señores!
6: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
5: Un, dos, tres!
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
5: La Tropical!
6: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
5: Yeso!
6: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
8: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
9: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto. No jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
10: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
11: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
12: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
13: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
14: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
15: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
14: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
16: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, bela bel, bela bel, CZ.

0: Show musí pokračovat, přátelé, je to jasná pravda, my na to máme ještě hodinku a půl a to je skvělý. Tak, teďka, jo, k těm vašim návrhům na den pro osamělé, tak Dante mi ještě volal, děkuji za to, a říkal, že by nejlepší jako den pro osamělý měl být pondělí, protože při pondělku po víkendu mají lidi potom ještě 4 dny na to se s někým seznámit a domluvit se na další víkend. Hele, to má logiku. No. Pak tady Lucka píše, že pátek to jsou blázni a ty si povídají sami se sebou, co ty na to? Jasně, pátek blázni mají svátek, ale já si nemyslím, že lidi, co jsou sami nebo osamělí, jsou úplně jako blázni, nevím, co s tím, tady ta logická linka mi úplně jako nesedí. Naopak někdo k tomu má dobrý důvod, já ho měl chvíli taky s tou dobu, že člověk jako si sám ovšem jako tak jako popřemýšlí, co bylo dobrý a co není dobrý. Nicméně, tak tím uzavírám toto téma, nebo pokračujte, pište si se mnou, volejte mě stále a můžeme diskutovat, ale teď jdeme na další píseň, protože kvůli tomu tady jsme, aby jsme hráli muziku. Tak malej plavčíka dámek volal, že by strašně pro babičku Jitku chtěl něco hezkého od Panoptika. Tak jo, milá Jitko, jestli smím, tak smím prosit a pojďme si dát pro dnešek tedy poslední tango.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na

0: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
1: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
0: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Pozemek k bydlení v Jindřichovicích u Sokolova za 1 590 000 korun, rodinný dům v Chuchelně na Semilsku za 5 900 000, pozemek k bydlení v Jindřichovicích za 1 590 000, rodinný dům ve Vrchotových Janovicích za 8 990 000 a pole v Chudeníně u Klatov za 2 817 550 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
9: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr, CZ.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.prageboats.cz.
10: Už vím.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
13: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.

0: Tohle byly samozřejmě Guns N' Roses Don't Cry a Vogány se tady psal Pavel Láníček. Ahoj kapitáne všech kapitánů, prosím Vogány, prosím na jeho nastávající snad jim a tahle píseň pomůže k dlouhověkosti vztahu. My jsme spolu už 27 let a středa v úzovkách je ve vzpomínkách. Díky Pavel, PS loupu 5 kilo cibule na svatební guláš. Hele, tak ta písnička Don't Cry se k té cibuli docela hodí. Hele, nebreč, Pavle, a tu svatbu, ta bude určitě geniální, hele, ta svatbička. Tak, ta cibule se tam hodí a myslím, že svatební gulášek bude naprosto luxusní, už se mi zbíhají sliny a to se té svatby ani neúčastním. Tak, přátelé, jo, ještě mi tady poslal nějaký fotky guláše, ježišmarja, to mi nedělejte, jinak to nedomoderuju. Co si dáme teďka? Tak, teď bychom si měli dát 13. století, o to si psal tady, hele, Ráďa, konkrétně v opecku Elizabeth, a bylo by to pro celý rádio a taky samozřejmě pro jeho velkou lásku Verču do Luhačovic. No a než se nám tady Elizabeta rozjede pořádně, tak já vás vyzvu opět, pište mi svý návrhy na jazyk a situaci pro časové znamení. Přidejte obé, ať je větší řiď. No a tím si můžete vysloužit vítězným návrhem jako vždy VIP píseň přednostně po 7. hodině. Tak učiňte.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Bude to těsný, milí vážení posluchačové, roku na přání, ale zkusíme nacpat do naší první hoďky ještě jednu píseň, o kterou si volal Roman a říkal, že by si strašně rád poslech Hollywood Undead. A pecka Been to Hell je pro něj důležitá, protože jí měl dokonce jako vyzvánění na mobilu a poslal by to úplně všem. Hele, tak jo, jdem to tam narvat.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: শুভ সন্তা মিস, আই আপনি কি পরে আছেন? কি এরি মজে সাতা বেশ যে গেছে, মাফ করবেন আমাকে যেতে হবে, নইলে মা আমাকে মেরেই ফলবেন, চাও।
1: Tak dnes jste slyšeli. Dobrý večer, slečno. Co máte, prosím vás, na sobě? Cože? To už je 7? Tak to promiňte, musím končit, jinak mě máma zabije. Přátelé, to bylo bengálsky a jako bengálský panic, co volá poprvé na erotickou linku, si to přál Antonín Schnürmacher. Tak, milý Tondo, výborný nápad, doufám, že jsi takhle spokojen a my si za chvilku zahrajeme to, co budeš chtít. Pust se do vymýšlení a my si dáme na úvod naší druhý půlky roku napřání Green Day a pečku 21 Guns.

0: Tak to byly Green Day a 21 Guns. Tak odložíme bouchačky a pustíme se nějaký elektrikáře, protože přesně AC/DC si volil Antonín Schnurmacher za toho panice bengálského, co poprvé volal na erotickou linku. Tak jo, do toho ještě mi psala Maruška Sujková z Chebu, taky s výborným nápadem, který možná někdy použijem. Nebudu prozrazovat s jakým na časový znamení. A tak ta souhlasila a chtěla si dát taky AC/DC. Tak jo, tak si dáme AC/DC a nedáme si nic, co hrajeme takhle jako úplně běžně. Dáme si pecku z roku 2008, která má jako pěkný spát a jmenuje se Anything Goes.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

Krejta, krejta, to byl příjemný závan z Finska, korpikláni, lesní lidé. Přátelé, jsme v rozjetý druhý půlce našeho roku na přání a teď tu máme před sebou jedno obzvláště pěkný přáníčko. Volal mi Lukáš z Hradce Královýho a říkal, že by chtěl k narozeninám svý kolegyně a nejlepší na světě kamarádky, která se jmenuje, má nádherný jméno, poslouchejte, Aurélie. To je nádhera. Tak týhle ženský bych chtěl popřát všecko nejlepší k narozeninám. Tak já to udělám klasicky za nás. My ti, milá Aurélie, přejeme hodně štěstí, zdraví a kopec srandy navrch, jako vždycky. No a písnička, která pro tebe sedne úplně naprosto perfektně, tak ta se jmenuje Nejlepší, kterou znám. A je od Lucie Aurélie.

0: Dárky, potisk, dárky, Bilabil, CZ.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
4: Vše pro bagr CZ.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr CZ.
6: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
7: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
7: Více informací na rekbyty.cz.
8: Rekbyty, záruka kvality.
9: Páchnoucí klimatizace po zimě?
10: V autě 40 stupňů?
9: To nechcete.
10: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
9: Jsme tu pro vás.
10: Klima Express.
9: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
10: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
9: Skočte si nakoupit.
10: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
9: Objednejte se na
10: klimaexpress.cz.

Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: klasika Breaking Laws alba British Steel od Judas Priest nám tady sem sedla do toho našeho roku napřání, jak zadnice na hrnec. Tak, přátelé, a co si dáme dál? Dáme si Dimitry. Ty si jako první volal Jára, bratr od našeho nejmladšího plavčíka Adámka, a chtěl by to pro svoji maminku Teresku. Tak, já jsem ještě koukal, že tady ještě někdo si psal Dimitry. Jo, to byla Lucka. Ahoj, Jirko, prosím, zahraj mi cokoliv od Dimitry pro všechny posluchače, mě i tobě díky moc. Tak hele, pojďme s tím rovnou smáznout i traktory, protože ty jsou taky oblíbený, navíc slaví letos 25. A dáme si Spolu se cítíme živí. To je taková pěkná, pozitivní píseň.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Aničce Johnsonu We Are, tak se jmenovala ta píseň v našem roku na přání, tak máme tady dalšího středečníka a tím je dneska Martin Štefan. Napsal: ahoj kapitáne, dlouho jsem si nic nepřál, tak když by to klaplo, tak pro moji milovanou ženu Lenku a všechny, co poslouchají Motorheady, I don't believe a word. Díky, stav. Jasně. Tak, milá Leničko, já myslím, že s Martinem budete mít dneska krásný večer a k tomu nechť vám dopomůže mistr všech mistrů Lemmy Kilmistr a jeho kapela Motorhead.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevní. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
5: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
6: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
7: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
6: Vše pro bagr CZ.
8: Páchnoucí klimatizace po zimě?
9: V autě 40 stupňů?
8: To nechcete.
9: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
8: Jsme tu pro vás.
9: Klima Express.
8: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
9: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
8: Skočte si nakoupit.
9: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
8: Objednejte se na klimaexpress.cz.
10: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
11: vybrat dobrý materiál
12: a vybudovat náš domov.
13: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

0: Opět píseň na středu, jak dělaná, Škorpíci a Tease Me, Please Me, přátelé. No a pojedem dál v našem roku na přání, který právě posloucháte na vašem oblíbeném rokrádiu s vaším kapitánem Jirkou Vajgisem. Psala mi tady drahá posluchačka Lenka Kábrtová Kauerová. Zdravím, kapitáne, prosím tě, zahraj mi cokoliv od Edgáje, aby mi líp utíkala odpolední. Jasně, odpolední uteče a ty, Lenko, utíkala domů za pánem. A my si dáme pečku Superhero, protože doma tě ten tvůj superhrdina určitě čeká.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

Aylstorm, Piráti šílený a jejich píseň P-A-R-T-Y, to znamená party. Bohužel, milí námořníci, dnešní party rok na přání už končí. A co si dáme na závěr? Tak já jsem se tak různě vás ptal třeba po Messengeru, co byste to tak jako viděli na ten závěr. Jsem říkal, a bylo by super, kdyby tam bylo třeba trochu toho pepře, že jo? No a výborně to tady zavřela Edith Sepeš, říkala, když je ta středa, tak na závěr trochu pepře v podání maďarské kapely Omega a jejich písně Dondhajú Lány. No jasně, tak to je klasika. Tak s touto jemnou, velejemnou písní se s vámi všemi zamilovanými středečníky loučí pro dnešek váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám dvojteplodný večer a budu se na vás těšit až v pátek, protože zítra jedu do Německa na koncert. Ano, jedu na mé oblíbené Cannonenfieber. Tak se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte.

0: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
8: vybrat dobrý materiál
9: a vybudovat náš domov.
10: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Ačkoliv městečko Chýně nepatří k největším, podle Wikipedie tam žije 5000 obyvatel, co se historie týče, tak patří k těm vůbec nejstarším. Vždyť před 3 lety oslavili Chýňáci 750 let od vzniku a na katastru obce se našly první pravěké pece na železnou rudu na našem území. Ovšem Chýně není jen historie, lidi tam na plný pecky žijí i teď. Důkazem budíš třeba automoto výstava, která tam bude již tento víkend. Když jsem se ptal kámošky Martiny, která je hrdá Chýňanda, co si pod tím mají návštěvníci představit, doslova mi napsala: hele, je to vlastně naprosto to pohodová akce party motorkářů z toho našeho města. K vidění budou jak poctiví veteráni, tak elektrický novinky, babety a mopedy, ale i pořádný 12 kila s koulema. Od naháčů po Endura, od Velorexu po Porsche. A s klidem lidem řekni, že to bude krásná, podívaná, příjemná zábava, a to i pro ty nejmenší. Děti si můžou zkusit zabagrovat, bude malování na obličej, naši hasiči krom ukázky jejich nového auta udělají dětem spousty pěny na blbnutí. Co ještě k sobotní chýňské akci dodat? Schválně jsem se díval na stránky města Chýně a všichni považují za nejdůležitější, že to bude především pohodová akce pro všechny, kteří jsou nebo ještě nezapomněli být klukama a holkama ve věku někde mezi 0 a 99 lety. Prostě přijďte a pobavte se, uvidíte, že ještě existují místa, kde se lidé umí bavit.
0: Rock Radio Motokeci.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.

Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

solíš otevřený rány, co se hojí, tvojí krev i tělo přijímám pod obojí, stejný lidi se soumrakem mají stejný.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Milane.
2: No?
1: Teď mě znáš, ty vole, já ten fotbal nedělám pro sebe, ne? Na co tady kdo čeká, ty vole? Co to je za klauni tohle, ty vole?
2: No, ty vole.
1: Milanku, draku, ty žádnej fax nemáš, co?
2: Fax? Jak to vypadá, ty vole? No nemám, no. A kvůli čeho, jako, ty vole?
1: Ale no ne, že bych ti poslal takový ty notičky, víš? Abys to měl, ty vole, v ruce, ať to šéfujem trošku, tak ať to zrežíruješ, Milane, ty vole.
2: Ale nechceš mi to dát jako mailem?
1: A to právě nechci, jestli mi rozumíš.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Znáte akademika Plíška? Fazekáš.
3: Neznám.
2: No vidíte. Akademik, státní cena za fyziku, čestný doktorát v Reykjaviku a tak dále a tak dále. A víte, co bylo jeho životním dílem?
3: Nevím.
2: Sám to řekl. Desetisměna. Půl roku mu trvala organizace a rok rekonvalescence. A my tady máme, prosím, dvě směny navíc. Jestliže se to podaří, budeme jediní v republice a možná, tedy možná, na celém světě, prosím.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Ještě pak víte, soudruži, kolik vojáků se vejde do západoněmeckého obrněného transportéru. Co? Neví? Ani svazáci a sánek? Steinberg? Já vám to řeknu přesně. Do západoněmeckého obrněného transportéru se vejde 20 až 25 západoněmeckých soudruhů, vy tupci!
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den, já jsem inženýr Králík.
2: Co to děláš?
1: Jsem Králík.
2: Ježíš, to je hrozný. Takhle se střískat za bílýho dne se nestydíš.
1: No dovolte.
2: Děkuji vám, pane Pařízek, že jste ho přivedl.
3: Totiž, paní Vránová, to vůbec není váš muž.
2: Já vím, je to Králík.
3: No.
2: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
4: Tatínku.
1: Hezký chlapeček, jak se jmenuje?
2: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
0: Rock Rádio. Konec legrace. No.